0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
3: Check-in?
4: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
3: Recepční.
4: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel je pro nás alfa omega.
3: Bezpečnostní kontrola.
4: Přesně.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
0: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
0: Navádění letadel?
1: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
0: Technik ve věži?
1: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
0: Elektrikář?
1: Jo, přesně tak.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
3: Jsme Klasik Praha.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
0: Salonky.
1: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
0: Úklid.
1: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
0: Ha, kuchař.
1: Správně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
5: Třikrát zelená, smažák! Říkej!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Jsme Klasik Praha. Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
8: Milí posluchači, vítám vás na začátku dalšího dílu pořadu Spektrum hudby, ve kterém se budeme věnovat čembalu. Pro někoho je možná archaickým hudebním nástrojem. K čembalu si ale našli cestu i moderní autoři klasické hudby, i když někteří hudebníci k němu mají velmi specifický vztah. Například anglický dirigent Thomas Beecham kdysi popsal specifický, suchý a cvakavý zvuk čembala jako dva kostlivce milující se na plechové střeše. Máš taky takový dojem ze zvuku čembala? Ptám se Moniky Knoblochové, čembalistky a také pedagožky, která nejen na Hamu vedla a vede řadu mladých zájemců o hru na historické klávesové nástroje a se kterou se známe už od konzervatoře. Ahoj.
9: Ahoj Filipe, děkuji za pozvání.
8: Souhlasíš tedy s Tomasem Beechamem, že zvuk čembala působí jako dva milující se kostlivci na plechové střeše, nebo co to pro tebe je ten zvuk? Jak ty ho vnímáš?
9: Tak vzhledem k tomu, že jsem v životě nezažila dva milující se kostlivce na plechové střeše, tak to nemohu ani potvrdit, ani vyvrátit, ale samozřejmě já čembalu miluju, takže bych se k tomuto příměru určitě nastavila kladně. Ale je pravda, že čembalo je specifický nástroj, mám určitou specifiku zvuku, takže třeba některým lidem nemusí být tak sympatické, ale naštěstí většinou se líbí a vzhledem k jeho dlouhé historii, tak i dějiny to potvrdili, bylo pro něj napsána řada překrásných skladeb, vlastně řada je příliš slabé slovo, protože je prostě nekonečné množství skladeb, že se nedají za jeden lidský život zahrát.
8: A ty jsi vstupovala na konzervatoř už s úmyslem hrát na čembalu, anebo jsi si vybrala klavír a pak si přešla k čembalu?
9: Já jsem šla studovat klasický klavír a tam ani v té době nebylo možné dělat přijímací zkoušky na čembalo. Čembalo se nevyučovalo jako hlavní obor a já jsem se opravdu tak do těch svých 14 let věnovala, kdy jsem dělala teda zkoušky na konzervatoř, tak jsem se věnovala výhradně klavíru, ale čembalo mě okouzlilo nějak v průběhu konzervatoře, protože si vzpomínám, že jsem s tím nápadem neustále koketovala, ovšem podobně jako s nápadem studovat také bicí.
8: Aha.
9: Od čehož tam jsem dokonce došla tak daleko, že jsem si koupila i paličky. Ale protože jsem byla v té době stydlivé děvče, tak mě od toho nápadu odradilo jenom to, že jsem nepřekonala stud, abych se šla toho profesora zeptat, jestli by to šlo, protože tam studovali samí kluci.
8: Aha.
9: Do dneška mě to mrzí, i když tedy bych chtěla studovat, nebo jsem chtěla vlastně v průběhu života se věnovat melodickým bicím nástrojům především, ale bohužel k tomu nedošlo, tak třeba v příštím životě. A čembalo my jsme jako klavíristi měli povinné v 5. a 6. ročníku, to bylo povinné pro klavíristy, a tak než jsem se tedy k tomu během těch 4 ročníků odhodlala, tak jsem ho pak stejně měla povinné, ale mě to hrozně bavilo. A asi to souvisí i s tím, že jsem vlastně vždycky hodně ráda hrála Bacha, barokní hudbu, tedy v souvislosti s klavírem především Bacha a potom moderní hudbu.
8: Aha,
9: to znamená 20. století. Mě v té době až tak moc neříkal ani Chopin, ani Schubert, což u klavíristy je trošičku problém.
8: Aha.
9: A obojí je v repertoáru čembala hojně zastoupeno, takže to určitě také přispělo k tomu, že jsem se rozhodla, že chci studovat dál čembalo.
8: Uh-huh.
9: A i to, že kromě solového hraní moc ráda hraju komorní hudbu, A přece jenom klavíristi, ty, co se věnují jako vlastně klavíru třeba na HAMU nebo na jakékoliv jiné vysoké škole, tak jsou hodně nasměrovaný na tu solovou dráhu. Samozřejmě, že hrají také komorní skladby, to je jasné. Ale vlastně jsem chtěla jako někam uhnout do nějakých jiných vod.
8: Tak to je dobře, protože my si teď poslechneme, jak máš ráda Johanna Sebastiana Bacha a hru na čembalo. V ukázce z jednoho tvého CDčka uslyšíme Bachovu sonátu D mol, což je vlastně transkripce čtvrté věty Allegra houslové sonáty A.

0: Čembalo je zajímavý hudební nástroj. My se dnes bavíme o čembalu s mojí známou, vynikající hudebnicí, ale také pedagoškou Monikou Knoblochovou. O čembalu, o tomto zajímavém hudebním nástroji, který vypadá trochu jako klavír, ale uvnitř se skrývá trochu jiná mechanika. Jak vlastně čembalo funguje?
1: Čembalo funguje úplně jinak než klavír. V klavíru, který je známý téměř každému, je kladívková mechanika, to znamená při stisknutí klávesy uvedeme v pohyb kladívko, které méně razantně či více razantně bouchne do struny, když to zjednoduším. A u čembala je na konci klávesy takzvaný trsací sloupek, v jehož konci je zasazený jazyček a v něm je zasazené miniaturní plektrum. To znamená, můžu přiblížit posluchačům, je to takové malilinkaté trsátečko, aha, jako když si představíme trsátko na kytaru, tak tohle je taková, řekněme, setina. A ještě tak jako velmi fajnově si říznutá, aby se dobře ohýbala, aby vlastně ten zvuk byl plastický, nebo mohl být plastický, když se na to čembalo hraje správným úhozem. A tedy při stisku klávesy jde celý tento trsací sloupek nahoru, trsátko drnkne o strunu a opět opuštění klávesy, trsací sloupek padá, pomocí toho jazyčku se vykloní to plektrum malinko do strany, aby mohlo vklouznout pod strunu a dusítko, které je rovněž na tom trsacím sloupku a je to jenom malinkatý kousek filcu, ten zvuk zase utlumí.
0: Tak to je hodně zajímavý způsob, jak lze provozovat hudbu ověřený staletími. Ovšem já jsem slyšel o tom, že čembalo má trochu nevýhodu, například oproti klavíru, že nedisponuje dynamikou. Je to tak?
1: Já nevím, jestli se to dá nazvat jako přímo nevýhoda. Čembalo, pokud to srovnáváme s klavírem, opravdu takovou dynamikou nedisponuje, ale pokud na to čembalo nehrajeme přímo klavírním úhozem, ale používáme správnou čembalovou techniku, tak to čembalo může znít velmi plasticky, takže vlastně v určitém měřítku tu dynamickou hru vlastně simuluje tím.
0: Aha.
1: Ale především bych chtěla říct, že repertoár, který byl psaný pro čembalo, z toho čembala vycházel a tudíž to primárně nestaví na dynamice toho nástroje, protože pro něj psali mistři, kteří většinou ten nástroj velmi dobře ovládali. Takže vycházeli z toho nástroje a psali pro něj tak vhodně, aby to na tom nástroji dobře takzvaně fungovalo, aby to prostě sedělo na ten nástroj. Nepsali pro klavír, psali pro čembalo.
0: To znamená, Johann Sebastian Bach nebo další barokní mistři, ovšem čembalo bylo ještě před nimi. Máme nějakou zmínku, nebo kdy se poprvé objevilo čembalo?
1: Tak o čembalu slyšíme už ve 14. století, ale naplno se rozvinulo, nebo vlastně doménou tohoto nástroje bylo 16. a 17. i 18. století, až do té doby, než čembalo definitivně vytlačil klavír, který vlastně tam máme období v druhé polovině 18. století, kde samozřejmě ještě čembala přetrvávají, ale čím dál víc už se píše pro rozvíjející se klavír, protože samozřejmě nemůžeme si představit, že klavír vypadal hned na začátku tak, jak ho známe dneska z koncertních sálů. Ten klavír měl vývoj tak, že v těch prvních fázích vlastně byste nepoznali podle velikosti a tvaru nějaký rozdíl oproti čembalu. Lišil se tou mechanikou, ale vlastně subtilností byl velmi podobný. Aha. Velmi podobný čembalu, ale vlastně v druhé polovině 18. století a na začátku 19. století ten vývoj byl přímo překotný. A to, co do třeba i rozsahu toho nástroje, tak i co do přidávání různých dokonce rejstříků, přestože to jistě mnohé překvapí. My známe, že má klavír dva pedály, ale tehdy měl těch pedálů třeba pět a přidávala se do něj i takzvaná turecká hudba, což znamenalo, což znamenalo vlastně taky jako bicí efekt, nebo třeba fagotový rejstřík. Což byl takový bzučivý efekt. Zase zkrátka ta doba byla opravdu, ale to nejenom na začátku 19. století, ale v celé 18. a 17. století velmi hravá a i čembala měla mnoho podob, mnoho dispozic a mnoho různých zvláštností a nicméně u toho klavíru tedy ten vývoj byl, jak říkám, velmi překotný, neustále se ten nástroj vyvíjel. No a postupně, protože pro něj psalo čím dál více skladatelů, tak to čembalo potom nakonec na chvíli utichlo.
0: Ale já tě zarazím. Já vím, že sice na čas utichlo, ale ve 20. století zažilo velkou renesanci. A naštěstí takovou, že pro něj začali psát i takový skladatelé, jako například Bohuslav Martinů. A my si teď od Bohuslava Martinů vyslechneme část z jeho koncertu pro čembalo a malý orchestr. Pochopitelně solo hraje Monika Knoblochová.

0: 20. století je překotné, jak jsem říkal před chvílí, čembalo na chvíli utichlo, ale ve 20. století se znovu objevilo. Kdo za to může, nebo kdo přispěl k té renesanci čembala ve světě a u nás?
1: Tak to souviselo i vůbec s tendencemi nebo se zájmem o nové provozování nebo znovu provozování staré hudby. Na jehož počátku stál například muzikolog a hudební nadšenec Arnold Dolmetsch, který se zajímal o staré nástroje, o staré klávesové nástroje i jiné a samozřejmě podněcoval nebo stál v čele tohoto hnutí. Ale co se čembala týče, tak zásadní osobností byla polská čembalistka Wanda Landowska, která hrála samozřejmě nejdříve na klavír a věnovala se také ale kompozici později v 20. století, ale vlastně už na začátku toho 20. století měla svůj první recital na čembalo. Ale ona snila o tom, aby vlastně měla nějaký svůj nástroj na míru té interpretaci tak, jak se ho představovala. Přestože znala historické originály, nakonec spojila svoje síly s firmou, nebo tehdy můžeme říct továrnou Pleyel, což byla fabrika na klavíry a společnými silami vytvořili nástroj v podstatě jakoby nový, moderní, který vychází z mechaniky čembala, tak jak jsem ji popsala, ale zároveň rejstříky, které u čembala do té doby byly ovládané rukou při hraní, tedy registrace, tak to bylo u historických čembal, tak vlastně dala do pedálu. To znamená, že pedály se zapínají, vypínají rejstříky. Tak jako známe rejstříky třeba u varhan, tak čembalo má také svoje rejstříky, jsou to různé hudební barvy vlastně. A to jí umožňovalo, řekněme, plynulejší nebo barevnější registraci. Ten nástroj sám o sobě nemá takovou subtilitu jako historická čembala vlastně. Tou stavbou připomíná spíše klavír. A tím se vlastně čembalo vydalo na cestu moderní. A na určitou dobu ovlivnilo i hudební skladatele, kteří z něho vycházeli, než kolem, řekněme, poloviny 20. století se otevřel nový proud a to byla takzvaná historicky poučená interpretace, kde samozřejmě součástí této interpretace byl návrat k originálům čembal, tak jak byly v 17. 18. století, anebo čím dál častěji k jejich kopiím.
0: To znamená, že moderní autoři klasické hudby psali pro ten Pleyel a později, když se, dejme tomu, v polovině 20. století začala objevovat ta snaha hrát klasickou hudbu starých autorů, tak jak kdysi asi zněla, tak psali pak spíše pro to staré čembalo?
1: To se nedá tak říct. V podstatě, myslím si, že v té první polovině 20. století znali nástroje typu Pleyel. Pleyel nebyl samozřejmě jediný výrobce. Pak ve Francii to byla firma Gavo, v Německu to byla firma Neupert, nebo třeba taky Šperháke nebo Amer. Těch firm byla celá řada. A ty samozřejmě nepřestali s výrobou svých moderních čembal jenom díky tomu, že začal být zájem o historická čembale nebo jejich kopie. Některé ty fabriky začaly vyrábět vedle moderních čembal i kopie historických nástrojů, ale jinak kopie historických nástrojů se vyráběly spíš v jednotlivých dílnách, ne fabrikách. Byla to vlastně ruční výroba jednotlivých kusů. A ty u těch skladatelů to záleží, v jakém prostředí byly a jaké nástroje vlastně měly možnost poznat. U nás ten zájem o historické nástroje, respektive kopie historických nástrojů, začal později díky vlastně rozdělení nebo politické situaci, řekněme, tak u nás nebyl tak dobrý přístup vlastně k těmto informacím, přišlo to později, než třeba na západě, kde tento trend začal daleko dřív. Takže u nás vlastně ty nástroje dlouho převládaly moderní pedálové.
0: A na ně hrála i naše nestorka hry na čembalo Zuzana Růžičková.
1: Ano, na ně, to byl její oblíbený nástroj. Ona byla také velkou obdivovatelkou Wandy Landowské. A jak mi sama osobně řekla, kdyby nedošlo k nástupu Hitlera, který vlastně zničil její plány, tak by odešla, nebo už to bylo tak nadnesené, že by odešla studovat k Wandě Landowské do Paříže. Wanda Landowská, kromě toho, že tedy, jak už jsem říkala, stála za renesancí čembala, tak samozřejmě kromě řady fantastických jejich zajímavých nahrávek. Jí můžeme vděčit také za to, že vychovala celou novou generaci čembalistů, kteří vychovali další čembalisty a dostali jsme se do toho stavu, když čembalo se stalo normálním nástrojem. Ale vlastně ona stála na tom počátku a měla opravdu kolem sebe celou školu mladých adeptů, toužících poznat čembalovou hru. A mnozí z nich byli také skladatelé zároveň. Aha. Nebo skladatelky dokonce. A Martinu vlastně se takhle poznal s její řečkou, Marcel de la Cour, která patřila do okruhu Landovské, a jak sám psal v jednom dopisu panu Šafránkovi, tak je, nebo dopisu domů, a dozvídáme se to u pana Šafránka, který dal dohromady jeho korespondenci, tak psal, že poznal v jedné mocnobl společnosti, mocnobl paní, a to byla právě Marcel de la Cour, která ho oslovila, jestli by jí napsal koncert pro čembalo.
0: I tebe mohou posluchači a vlastně návštěvníci koncertu poznat z trochu odlišné role, než jenom jako hráčky na historické klávesové nástroje, protože vím o tobě, že také vaříš už léta dobrou kávu, kafé krém, ovšem je to nevšední káva. V čem se liší od té, kterou si vychutnáváme z šálku?
1: Tak je pravda, že to je trošičku pro posluchače zavádějící, aby se nezačali teď těšit na vonavý šálek plný dobré kávy. Jedná se ano o můj koncertní cyklus, celý název zní Hudební salon Café Krém, který běží aktuálně už 18. sezónu, tedy už je to dlouhá doba, co jsem ho založila, a na jeho počátku byla touha moc realizovat programy, které jsou někdy i trošku nevšední, ale které hlavně mně připadají zajímavé pro posluchače v tom, že spojují hudbu, která je historická a není třeba tak dobře známá, které spojují hudbu a mluvené slovo. Měli jsme tam i programy, které spojují hudbu a pohyb. A nebo programy, které prostě mají vždycky jasnou dramaturgickou linku a nejsou tak často ke slyšení v jiných koncertních cyklech. A protože jsem chtěla pro posluchače vytvořit prostředí, kde se budou cítit uvolněně, tak proto ten název Hudební salon. A mým snem a i cílem, a myslím, že jsem docela spokojená, máme opravdu velmi milé publikum, v něm se už docela velká část ustálila, kteří chodí pravidelně, tak bylo mít vlastně takové salonní prostředí, které si najde svého posluchače, který má rád tento typ koncertu. Posluchači si mohou vzít s klidem na koncert šálek kávy či sklenku vína. Po koncertě je čeká malé občerstvení, a to především proto, aby vlastně ta milá atmosféra toho koncertu pokračovala, ještě doznívala, ještě třeba hodinku po koncertě, kdy mají také možnost se mě nebo mých kolegů zeptat na to, co je zajímá, ať už se jedná o nástroje nebo nějakou souvislost v tom programu, která je zrovna zaujala. A v tomto duchu se odehrávají naše koncerty, které jsou situované do kostela svatého Vavřince na Malé Straně, vlastně je to těsně pod Petřínem, kousíček od Karmelické ulice, vlastně od kostela Malého Jezulátka. A letošní ročník je zaměřený na takovou velkou cestu po Evropě a koncertů máme celkem 8. A vlastně projíždíme jednotlivé významné země, tedy na podzim zavítáme nejdříve do Anglie, potom do Čech, potom do Itálie a potom dokonce na Slovensko, které tak trošku propojíme se sousedním Rakouskem, to nejde úplně oddělit. Takže myslím, že tento koncept letošní, jak jsem tak zaznamenala výpovědi našich posluchačů, je velmi zajímavý a velmi je to baví. Takže pokud by posluchači Radia Klasik měli zájem na takový koncert přijít, což by mě samozřejmě velmi těšilo, tak informace najdou především velmi lehce na Facebooku při zadání názvu tohoto koncertního cyklu Hudební salon Café Krém, případně na Instagramu. A kdo by byl odpůrce, jako já, třeba sociálních sítí, tak úplně jednoduše si vyhledat web anebo zadat jenom do vyhledávače hudební salon cafekrem.cz.
0: Výborně. Já jenom připomenu posluchačům, že jsem na pár koncertech byl a že to není koncert jenom o hudbě, ale že se také něco zajímavého dozvědí, protože Monika mi prozradila, že kromě toho, že ráda hraje na historické klávesové nástroje, tak také ráda bádá a leccos zajímavého se na koncertu dozvíte, A dokonce máte možnost nejenom vidět, ale slyšet Moniku Knoblochovou, jak hraje nejenom na čembalo na některých koncertech, ale také na klavír nebo třeba na hammer klavír. A to bude poslední skladba, kterou si v dnešním pořadu poslechneme. Bude to ukázka z díla Václava Jana Tomáška, Ekloga G-dur číslo 5, hraná právě na hammer klavír. Moniko, moc děkuji za rozhovor a přeju nejen spoustu talentovaných nadšenců pro hru na čembalo, ale také posluchačů tvých koncertů a pochopitelně i autorů tvých skladeb, které budeš hrát.
1: Moc krát děkuju, budu se těšit na shledání, osobní shledání s vašimi posluchači při některém z koncertů a ať se všechno daří.
0: Děkujeme i tobě.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
0: Informační služby?
1: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
0: Kavárna?
1: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
0: Salonek?
1: Správně, uhodlo si.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Ladíte Klasik Praha. Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
5: Další hudba podle kalendáře bude věnována českému hudebnímu skladateli, hudebnímu vědci a pedagogovi Bedřichu Diviši Weberovi. Jeho význam tkví mimo jiné i v tom, že sehrál zásadní roli při založení Pražské konzervatoře, jejímž byl také prvním ředitelem. Tento hudebník, někdy německy uváděný také jako Friedrich Dionys nebo Dionysus, se narodil 9. října 1766 v obci Velichov u Karlových Varů a letos je tomu tedy rovných 260 let. Weber studoval nejprve bohosloví a filozofii a později práva. Kromě toho se věnoval i studiu hudby, která se mu posléze stala celoživotním zaměstnáním. V mládí se setkal s Wolfgangem Amadeem Mozartem při jeho návštěvě Prahy a toto setkání ovlivnilo Weberovo hudební zaměření do budoucích let. Spolu se skladateli Václavem Janem Tomáškem a Janem Augustinem Vitáskem patřil Bedřich Diviš Weber ke konzervativnímu proudu pražského hudebního života, který neměl příliš pochopení pro nastupující hudební romantismus. To ovšem nijak nebránilo tomu, aby na koncertech, které organizoval, neuváděl hudbu Ludvíka van Beethovena a Karla Marie von Webera. V roce 1832 dokonce uvedl první symfonii C-dur Richarda Wagnera. Jako první hudební ukázka teď zazní dvě části z Weberova dechového sextetu F-dur. Hrát bude skupina lesních rohů České filharmonie.

V roce 1808 reagoval Weber na podnět pražské hudbymilovné šlechty k založení školy pro výchovu orchestrálních hudebníků. Po vzoru pařížské a milánské konzervatoře vypracoval organizační základy a osnovy. Rakouská válka s Napoleonem roku 1809 sice vznik školy poněkud pozdržela, ale v roce 1811 mohl být navzdory státnímu bankrotu Rakouska a velké inflaci i drahotě zahájen první školní rok a Weber se tak stal prvním ředitelem pražské konzervatoře. Sám na ní vyučoval a psal pro ni učebnice. Kromě toho byl v letech 1839 až 1842 také ředitelem pražské varhanické školy. Jako takový v podstatě řídil vyšší hudební vzdělávání v celém regionu, takže byl pravděpodobně nejvlivnější osobností pražské hudby v té době. Napsal také několik učebnic hudební teorie, které ve své době patřily k nejzásadnější teoretické instruktivní literatuře. Nám teď podruhé zahraje skupina Lesních rohů České filharmonie a zazní opět dvě části z Weberova dechového sextetu F-dur.

Bedřich Diviš Weber navzdory svému konzervativnímu stylu rád zkoumal možnosti nových hudebních nástrojů. Důkazem jsou například jeho variace pro nově vynalezenou polnici. S oblibou komponoval skladby pro žesťové nástroje a zabýval se i technickým vývojem hudebních nástrojů. Přispěl například k vývoji chromatického rohu. V oblasti teoretické a organizační je také jeho výrazným počinem historicky první sbírka lidových českých písní s nápěvy, známá jako Kolovratský rukopis, kterou Weber sestavil na žádost nejvyššího purkrabí Františka Antonína Kolovrata Lipštejnského, když zpracoval výsledky guberniální sběratelské akce, která probíhala v letech 1819 až 1820. My se vrátíme opět k hudbě a do třetice skupina lesních rohů České filharmonie a Weberův dechový sextet F-dur. Tentokrát zazní části Pastorále a Andantino Grazioso.

Weberovým nejznámějším dochovaným dílem je pravděpodobně kantáta Bemens Rettung. V roce 1800 také složil operu Král duchů a jeho variace pro trubku a orchestr navazovaly na jeho vlastní experimenty s klávesovými nástroji, zejména s klávesovým rohem. V jeho odkazu pak najdeme také kantáty, mše a drobnější chrámové skladby, instrumentální koncerty, taneční skladby či četné kompozice pro klavír a písně. Jak už jsem zmiňovala, přispěl i k technickému rozvoji hudebních nástrojů. Jedná se především o zlepšení konstrukce záklopkové soustavy lesních rohů, zlepšení konstrukce ventilů trubek či pákový systém přelaďování tympánů. Bedřich Diviš Weber zemřel v Praze 25. prosince 1842. V závěru dnešního pořadu zazní Weberovy variace F-dur pro trubku a orchestr. Hrát budou Niklas Eklund, svenská Kammerorchester Conductor a řídí Roy Goodman.

0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha. Z archivu osobností.
5: Co poslouchají slavní.

0: Vítejte při poslechu dalšího pořadu s názvem Z archivu osobností. Na rádiu Klasik Praha vítá vás Ivan Dlask a vítá ve studiu samozřejmě taky svého hosta, který k nám přijal na motorce, protože o té určitě budeme hovořit, až se dostaneme na záliby a koníčky mého dnešního hosta, kterým je herec Martin Price. Dobrý den.
1: Hezký dobrý den.
0: Já jsem rád, že jste přijala pozvání taky už i po své ženě Martině Priceové, která už tady byla, a s tou jsme samozřejmě především hovořili o knížkách, na které se soustřeďuje Martina, kromě toho, že samozřejmě hraje divadlo. Vy tedy pocházíte z velice slavné a známé rodiny, tatínek, tak to nemusím snad ani říkat, Viktor Price, Anna Priceová, vaše maminka. Mimochodem, co dělají teď oba?
1: Musím říct, že se snaží si užívat důchodu, i když maminka je stále činná v Národním divadle, zaplať pambu. A tatínek, ten už herectví pověsil na hřebík a už se věnuje malování obrázků a zahradě a tak dále, a už má rád svůj klid. Myslím si, že už za ta léta se cítil poněkud vydoužívaný a že je teď rád, že to takhle je. Já jim mám snad jenom maličko za zlé, že se příliš nesocializují a že přece jenom ten styk s tím veřejným prostorem a třeba s mladší generací a tak je někdy velice důležitý a osvěžující. Trochu na můj vkus jsou uzavření ve svých ulitách, ale to asi je každého věc a myslím, že to nezměním.
0: Určitě, já jsem s vaším tatínkem jednou hovořil osobně, ještě u Jana Kačera, v Malostranské besedě, kde dělali to čtené divadlo, a on mě taky odmítl, velice milé teda, musím říct, že mě odmítl, že už chce mít právě svůj klid.
1: Ano.
0: Je to tak. Ale my se budeme věnovat samozřejmě vám, ale zase ta další otázka je taky vlastně na vaše rodiče. Váš původ je jasný, ale je jasné taky to, že od začátku bylo jasné, že budete hercem.
1: Nebylo, já jsem to mnohokrát někde říkal, samozřejmě v tom dětství to byl takový pro mě odstrašující příklad, protože my jsme hodně času s bratrem trávili doma sami a rodiče byli strašlivě vytížení, možná proto dneska vlastně chtějí i ten klid svůj, protože to celoživotní vystupování na veřejnosti se na nich podepsalo, pochopitelně. A já jsem měl takové sny, že budu ornitolog a miloval jsem tropické rostliny, tropické ptactvo, zvířectvo, akvarijní rybičky, měl jsem několik akvárií. Pak se to převrhlo do studia jazyků, chodil jsem hodně na angličtinu, chtěl jsem cestovat. No a pak jsem na škole, samozřejmě, jak přijde takový to, na střední škole, když přijde to romantické období, tak jsem začal s básničkama a tak dále, s hodiny uměleckého přednesu. Tam trošku bylo založeno na nějakou tu uměleckou kariéru, ale stále jsem tendoval k těm jazykům a k tomu cestování. A vlastně jsem maturoval z angličtiny, pobýval jsem dlouhodobě těsně po revoluci ve Velké Británii, pak jsem projel celou Kanadu, Spojené státy a sever Mexika a prostě chtěl jsem se dostat na fakultu, filozofickou fakultu, na anglistiku a amerikanistiku. Tam jsem v posledním kole skončil, protože jsem neznal některé definice. Přestože to bylo správně, tak oni chtěli jako jazykospici ode mě definice, proč jsem použil tento a ne tamten výraz. No a tam jsem se nedostal, přestože už jsem byl, ale už v té době jsem byl přijat na divadelní fakultu, takže mi zbyla tahle alternativa. No a nějak jsem se tím prokousával.
0: Jaký to byl ročník? Koho jste měl za spolužáky třeba?
1: No, upřímně řečeno, ono jich mnoho u toho nezůstalo. Já jsem pak ještě tu školu přerušil, ale z těch nejvýraznějších je asi Hynek Čermák, se kterým jsem šel do prvního ročníku, a Daniel Herbek, který je dnes ředitelem divadla, Švandova divadla na Smíchově. No, z těch hereckých kolegů, a pak jsem teda přerušil, šel jsem o ročník níž a ten byl takovej úrodnější, plodnější. Dneska je to třeba Roman Zach, Martin Hlaváč, Ondřej Sokol, to jsou takový výrazné osobnosti, se kterými jsem se na té škole potkal.
0: Já vím, že už to vzpomínání po těch letech není jednoduché, já to mám zrovna tak. No a po vystudování Akademie muzických umění jste se věnoval divadlu.
1: Ano. To mě hned vlastně draftovali po čtvrtém ročníku do Plzeňského divadla J.K. Tyla, kde jsem strávil 2 roky a pak přišla nabídka z Divadla Národního v Praze. No a vzhledem k tomu, že já jsem celé ty 2 roky dojížděl a měl jsem tady děvče v Praze a měl jsem tady hodně práce i té mimo divadelní, protože už na škole jsem se vlastně zařadil, dělal jsem rozhlas, dělal jsem reklamy, prostě audioreklamy, namlouvání a tak dále, tak vždycky mi prostě přistála na odpoledne nějaká práce. Já jsem furt jezdil do té Prahy, furt, a vlastně jsem všechno projezdil, celý výdělek, a tam jsem spal na Hereckém domě a nebylo to úplně ideální, přesto, že na tu Plzeň nedám dopustit, protože mě naučila nejvíc snad za ty 2 roky a pak jsem tedy mohl vstoupit do Národního divadla. Plzeň byla fantastická parta a dostával jsem úžasné role a chtěli si mě tam ještě nechat, varovali mě před odchodem do Prahy, no ale pak jsem strávil další 6 let v Národním divadle, pak se tam zase změnilo nějak osazenstvo, vedení a já jsem odešel na volnou nohu a účinkoval jsem v Divadle pod Palmovkou, u Honzy Hrušinského na Jezerce a tak dále. No a pak už tak nějak život to zařídil, že jsem se rozhodl s tím divadlem skončit, protože jsem zjistil vlastně po nějakých 25 letech, že je to, že v mém případě, který je vlastně introvertní extrovert, je to jeden z největších stresorů. Jo, já jsem prostě nedokázal v určitou chvíli unést odpovědnost toho tady a teď. Mm-hmm. Někdo to miluje jako vzrušení. Já jsem si to definoval, že mě to vlastně jaksi vyvádí z konceptu, nehledě na to, že jsme měli relativně mladý děti s Martinou a já svou dceru z prvního manželství jsem bohužel úplně prosvištěl díky kariéře a díky tomu, že by ještě po představení jsme většinou s tou partou lidí někam zašli, takže vlastně její dětství mi tak jako proteklo mezi prsty a teď u těch 2 kluků jsem si říkal, že by bylo zcela zásadní, abych tam byl a fungoval.
0: Tak se zase vrátíme k rozhovoru za chviličku. Já jenom řeknu posluchačům, že na začátku jsme uvedli, a to asi každý poznal, kdo se dívá na televizi znělku Eurovize, ale bylo to vlastně Tedeum a první část tohoto díla Marka Antoána Charpentiera, hrál Vinton Marsalis, vynikající trumpetista. A teď to bude Vivaldi, no a protože je vlastně podzim, nebo se blíží, tak si teď pustíme první větu tohoto díla, protože jsme se na ukázkách spolu s Martinem Preissem domluvili předem.

0: Hudba Antonia Vivaldiho na našem rádiu Klasik Praha, podzim, tedy tento koncert ze čtvrtročních období a první věta Allegro a hráli Josef Suk a pražský komorní orchestr, který řídil Libor Hlaváček. Když už jsme se trošku začali bavit o tom věku vašich dětí, tak kolik je klukům dneska, kolik dceři?
1: Dceři je 27 let, teď v září jí bude, a klukům je 18 a 16. Jeden je ve třetím ročníku na střední škole, druhý se tam teď dostal, tedy na jinou střední školu, a zatím je velmi spokojený, takže jsme rádi, že se ukotvil, protože vůbec neměl žádné představy o tom, co dál. Což znám.
0: No dobře, samozřejmě. No a vy jste už říkal o tom, že jste tedy divadla zanechal, a to definitivně, že byste třeba dneska po letech nevzal roli?
1: Neříkám. Právě třeba Daniel Hrbek, šéf divadla na Smíchově, Švandová, tedy divadla, mě několikrát se snažil naťuknout, říkal, podívej se, ty si tak jako zajímavě vyzrál, já jsem říkal, ale prosím tě. No a on říkal, nebyl by čas už něco vymyslet, udělat a tak dále. A já jsem si to tak vnitřně jaksi definoval, že by bylo skvělé, aby to třeba někdy. Nevzal jsem se té myšlenky úplně a priori, ale musela by to být výzva, muselo by to být něco, co bych jako vyloženě chtěl dělat jako určité sdělení nebo něco takového, a to ke mně vůbec zatím nepřišlo. A dělat divadlo jenom pro divadlo nebo pro peníze, to tuhle potřebu nemám.
0: Vy jste mluvil o těch problémech, které vám způsobovalo to divadelní herectví, ale co třeba herectví televizní, tam je to jiné opravdu tolik?
1: Je to výrazně jiné, protože mě to nestresuje. Já, když jsem připravený, což mám rád, znám text, abych v tom neplaval, musím se to naučit několik dní dopředu, nemám tu paměť jako někteří kolegové, že se to přečtou a pak to prostě přebrousej, takzvaně na první dobrou, což mě poté činí svobodným, tedy když jsem připravený, tak ten fakt, že to je opakovatelné, jo, že když udělám chybu, i když se přeřeknu, to je naprosto normální, nebo člověk vylítne takzvaně z kantny, ze záběru, nebo tam nesedí, někdy i kameraman to všechno nepochytá, tak se to musí znova prostě opakovat. Takže to mi přináší jistý klid, že to je opakovatelné a dá se ta chyba napravit, kdežto na tom jevišti nikoliv. Samozřejmě, když byl člověk mladý, tak jako některé věci nebral tak zcela vážně, něco se skočilo, kolegové to za něj třeba dotáhli, pak řekli, co jsi tam dělal, ty jsi skočil celý prostě monolog nebo dialog nebo tohle, ani o tom člověk nevěděl. Ale dneska ta zodpovědnost s těmi přibývajícími roky je šílená. A já to vidím právě třeba na svém otci, který mi říká, já nedokážu pochopit, že ty jsi schopen načíst 19-hodinový text ve výsledku, který má tuhle tu délku, prostě přes 500 stran. Pro mě by to bylo už smrtící. A já mu říkám, ano, ale mně je 53 a tobě je 80. Uvědom si, co jsi ve 53 na vrcholu svých sil dělal všechno. Jo. Takže je to velmi relativní, ale samozřejmě s tím postupujícím věkem ty síly ubývají a ta zodpovědnost přibývá.
0: No a když jsme se teda dotkli právě těch audioknih, tak takový velký boom, tuším, byl během covidu, kdy se hodně natáčelo, to člověk mohl být asi ve studiu sám.
1: Ano.
0: A v tu dobu vy jste hodně točil audioknihy.
1: Ano. Samozřejmě během toho covidového období to byla orná půda pro tuhle tvorbu, takže tam hodně, i když já už jsem začal, vlastně si ani nepamatuju přesně ten první vznik toho, nebo to, jak jsem se do té vlastně fronty dostal, těch interpretů, ale od té doby to jede jako po másle a samozřejmě je to specifická disciplína, která vedle té rozhlasové práce třeba má pro mě velkou váhu a já tomu říkám takové moje soukromé herectví, protože, nebo to nazývám takhle, protože se zhosťují těch charakterů a velmi často mě dávají ti vydavatelé a ti, kteří mi nabízejí tu práci, knížky, kde je více charakterů, více postav, kde třeba stvárňují i ženy. Jsou tam scény, které jsou mnohočetné a v rozhlase by to dělalo několik herců a já to všechno obsáhnu sám. Aniž by to bylo klišé, nebo to byla karikatura těch postav, snažím se dodržet prostě ty jemné niance a je to vždycky výzva. Je to velmi vysilující, ale zároveň je to ohromně jako osvěžující a nabíjející.
0: Jak se člověk připravuje na tu četbu? Mě tady kdo si říkal, že dokonce jsou herci, kteří si sednou a čtou. Ne, že by si to nepřečetli vůbec, ale jako by nenastudovávají to dopředu. Je to možné?
1: Ano, Tak existují jisté druhy textů, které tu přípravu nevyžadují. Můžete samozřejmě k tomu přistupovat takhle, ale vždycky záleží na svědomí toho, kterého interpreta, jak k tomu přistoupí. Já si myslím, že na té výsledné kvalitě je to pak vidět. Jo? Jsou lidi, kteří mají už takovou nějakou machu a prostě trénink, že to tak jako přebrousí, přežehlí, jak se mezi námi říká. A pak jsou lidi, kteří se tomu věnují a na tom je to ohromně poznat. Jo? Já jsem vždycky miloval třeba Alfreda Strejčka, miloval jsem jeho dokumenty BBC, jak je namlouval. To je vysoce kultivovaná řeč. Miluju Honzu Vlasáka. To jsou lidé, před kterými se klaním a myslím si, že tohle všechno vyžaduje důslednou přípravu. Já se připravuji určitým způsobem, že třeba si přečtu to, vždycky to jako znám samozřejmě ten oblouk, odkud kam to jde. Jaký je ten příběh? To zhruba vím, to si můžu přečíst i z recenzí na internetu. Samozřejmě knížka, která má 500 stran, tak nejste schopen to prostě obsáhnout, nebo jste, ale máte spoustu dalších aktivit, takže tak a čtu si vždycky jenom těch třeba 40, 50 stran podle obtížnosti textu, který mě čekají další den. Dokonce jeden režisér mě naučil i to, že u detektivních příběhů je žádoucí, abych jako interpret nevěděl, jak to skončí.
0: Kdo je vrah?
1: Jo, ano, protože prostě pak má člověk prostě určitou jako takovou vnitřní motivaci nebo tendenci číst to určitým způsobem zaujatě nebo s nějakým názorem, jo? A myslím si, že to není prostě žádoucí. No, ale u klasické literatury, prostě u románu a tak je dobré, aby člověk byl připraven a věděl, kdo kdy v jakou chvíli mluví a jaká situace ho čeká.
0: Dobře, to bylo něco o audioknihách, teď zase hudba, bude to hudba k Ohňostroji Georga Friedricha Händla a hraje orchestr Ars Rediviva.

0: Ale se Reddy Vivá, to je asi nejlepší interpret právě hudby Georga Friedricha Händla, jeho jednak hudby k Ohňostroji, ale taky vodní hudby. Ale my jsme poslouchali hudbu k Ohňostroji a řídil Milan Munzlinger. Mimo jste mi herec Martin Price. Před chviličkou jsme se bavili o dubbingu. Já jenom tak letmo si teď vzpomínám, že jste nahradil bohužel zesnulého Vladimíra Čecha, který tady taky kdysi byl ve studiu jako moderátor, takže pořadu Jak se stát milionářem, nebo jak se to jmenovalo, nebo Chcete být milionářem. A tak to bylo zase trošku něco jiného, tam jste byl moderátorem a jako takovým jako odměřeným zlým musel být člověk trošičku.
1: Ano, no. Já třeba k tomuhle bych se...
0: Jak se vám to dělalo třeba jenom,
1: nerad řekněte. Vracel, ale protože to byla taková zvláštní ta... No já jsem původně dělal vlastně konkurs na něco zcela jiného.
0: Aha.
1: Jo, do televize Nova. A najednou oni nějak mě oslovili, jestli bych o toto neměl zájem. A já jsem byl úplně v šoku, úplně překvapený. Říkal jsem, kdy to dělá Vladimír, a kterýho jsem znal, protože jsme spolu jezdili Vodu a Vltavu a tak dále. A oni říkají, no ale my právě jako už ho chceme vyměnit a on už prostě nescela splňuje ty licenční předpoklady, jo, a dál už to nebudu rozvíjet.
0: Jasně.
1: A já jsem říkal, no já vůbec nevím, jestli bych na to stačil. A oni mě řekli, tak s váma natočíme pilotní díl a tak se mu natočili pilotní díl a dali mi to prostě. A já jsem zešílel trošku v tom smyslu, že to je zase veliká zodpovědnost, tam měl jsem strach. Hmm. No ale nějak jsem to obsáhnul, ale samozřejmě jsem chtěl, aby to nějak tomu Vladimírovi podali, nicméně jaksi z jejich pohledu, nicméně to se nestalo a já mám pocit, že bohužel v něm zůstal určitý pocit křivdy do konce života a taková nějaká vnitřní nenávist vůči mně. No, já jsem za to rozhodně nemohl, protože jsem o to neusiloval. Ale jak se mi to dělalo? No, byla to další zkušenost, dobrá v tom, že samozřejmě člověk, milionářem jsem se nestal, to chci předeslat, ale další zkušenost, další trénink, další nová disciplína, byť tedy jsem myslel, že v tom budu ještě pokračovat, tak opět mě to tak nějak pronásleduje, se změnilo vedení, odešla Líba Šmuclerová z vedení televize a to nové vedení se rozhodlo v tom nějak nepokračovat, nevím proč, přestože to bylo velmi sledované. No a za tu cestu mě potkaly různé věci, jako že jsem tam měl lesního vraha, měl jsem tam výherce asi 3 milionů nebo 3,5, kdy jsme si střihali nad tím, a kterou má dát otázku, takže takový různý pikantérie. Ale samozřejmě to sebou přineslo i to, že jsem se, což jsem dopředu nedomyslel, na nějakou dobu dostal do škatulky, do šuplíku moderátora a pak asi zhruba 5 let poté mi nikdo žádnou příležitost televizi nedalo.
0: Dobře, tak to opustíme tohle téma, pustíme si ještě jednu skladbu. Bude to tedy ukázka z malé noční hudby s Pražským komorním orchestrem a řídí Charles Mekeras.

0: Charles Mekeres a malá noční hudba s Pražským komorním orchestrem a teď už jsme před závěrečnou skladbou našeho pořadu. Mým hostem je Martin Price a zeptám se ho na jeho koníčky záliby, protože tím, jak jsme nějak spolu komunikovali, tak jsem se stal vaším přítelem na Facebooku, takže jsem viděl, jak jste trávil léto částečně tedy. Ale už jsem říkal na začátku, že jste přijal na motorce a že se k tomu dostaneme, tak to je asi vaše velká láska.
1: Je to moje velká láska, ano. V podstatě od dospělosti nějak k tomu tenduju, nebo celoživotní, protože vždycky všichni u nás v rodině na tom více či méně jezdili, tedy ta mužská část. A děda, jeden děda, druhý děda z jedné strany, z druhé strany, můj táta a tak dále, strejčkové. A samozřejmě to nějakým způsobem ovlivnilo. Já jsem v té době dospívání se o mě rodiče báli, takže jsem žádný motocykl neměl. Až jsem si ho pořídil potom později nějaký skútr. Vespu pod vlivem Itálie, úplně první Vespy, které se sem začaly dovážet v 90. letech a byla to 50, vůbec to nejelo, přestože tehdy jsem měl 75 kilo. No a pak jsem si ve 30 udělal papíry na velko a už jsem začal jezdit. A tu mi ukradli, pak jsem si koupil ještě větší, ještě silnější a teď už pomalu tenduju. Začal jsem se věnovat veteránům Java na jedné straně, ty mám na chalupě. Takže jsem zrenovoval dva motocykly, které prošly naší rodinou a nic z nich nezbylo, nezachovaly se a tak dále po mých předcích. Tak jsem si je jako udělal z vraků zcela znova a mám je, Javu 250-353 z roku 1960 a Péráka z roku 53-350. No a teď nejvíc jaksi tenduju k Vespám, protože prostě se mně hrozně líbí ten styl, ten duch. Jezdím docela často do Itálie a byl jsem členem pražského Vespa klubu, teď jsem členem a prezidentem, protože si mě zvolili Vespa klubu Dolní Břežany, protože ten je od mého bydliště, co by kamenem dohodil, zatímco pražský Vespa klub je úplně na druhém konci Prahy, na severu, a to je, já jsem z jihu a je to strašně daleko. Takže tam teď jsem za funkcionáře, což je taková, řekl bych, funkce útěchy a jenom reprezentativní. No a mám tedy dvě Vespy, třetí má moje dcera, na které jezdí se mnou a myslím si, že asi u toho zůstane, že pomalu, jak se blíží, jako přibývají ty roky, tak zůstanu těch Vesp. No.
0: Tak já vám děkuji i za tu závěrečnou odpověď na mou poslední otázku. Teď si poslechneme v závěru hudbu Johanna Sebastiana Bacha v takovém trošku modernějším hávu. Jacques Lissier trio připravil tokátu a fugu de mol po svém. V takové trošku jiné úpravě to posluchači za chvilku uslyší a já děkuji za to, že si na nás našel čas herec

0: Martin Price a přeji mu, ať se mu dobře jezdí a hlavně taky bezpečně. No a taky samozřejmě další krásnou práci, která přijde, doufám.
1: Děkuji pěkně za pozvání.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.

archivu osobností. Klasik Praha.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
0: Salonky.
1: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
0: Úklid.
1: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
0: Ha, kuchař.
1: Správně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
6: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Tohle je Klasik Praha.
8: Hudba stříbrného plátna.
7: Nejlepší filmové melodie.
9: Příjemný poslech rádia Klasik Praha přeje Nikola Bojčev. Začíná hodina filmové hudby. Dnes na téma cestování v čase. A začneme snímkem z roku 1985, Návrat do budoucnosti. Když režisér Robert Zemeckis oslovil Alana Silvestriho, aby složil hudbu k této sci-fi komedii, producent Steven Spielberg pochyboval, zda je Silvestri schopný napsat dostatečně velkolepý orchestrální doprovod. Zemeckis proto Silvestrimu poradil, aby oslovil co největší orchestr. Skladatel sestavil těleso o rekordní 100 hudebníků, což bylo v té době na komedii neobvyklé.

Ladíte Rádio Klasik Praha. Teď je na řadě romantické drama Kdysi dávno, které mělo premiéru v roce 1980. Vypráví o muži, který se pomocí autosugestce přenese do roku 1912 za ženou ze staré fotografie. Skladatel John Barry napsal pro tento snímek jeden z nejdojemnějších orchestrálních soundtracků své kariéry. Barry byl v době psaní silně zasažen nedávnou smrtí svých rodičů. Hlavní motiv svěřil sólovému klavíru, podbarvenému širokými smyčcovými plochami. Barry navíc do soundtracku geniálně začlenil orchestrální aranžmá Rapsodie na Paganiniho téma od Sergeje Rachmaninova. Konkrétně slavnou 18. variaci.

To byl soundtrack Johna Berryho pro film Kdysi dávno. Dnes v pořadu Hudba stříbrného plátna mluvíme o filmech, které se zabývají cestováním v čase. Jedním z mých po hudební stránce oblíbených projektů je film Stroj času z roku 2002. Tahle adaptace slavného románu H.G. Wellse přinesla monumentální symfonickou hudbu od německého skladatele Klause Bartelta. Bartelt vytvořil soundtrack, který posluchače provází od viktoriánského Londýna až po 800 tisíc let vzdálenou budoucnost. Místo elektronických efektů vsadil na bohatý symfonický orchestr doplněný o pětihlasé sborové partitury a etnické perkuse. Při nahrávání v londýnských studiích pracoval s velkým sborem zpívajícím ve fiktivním jazyce Elojů. Výsledkem je strhující symfonické dílo.

A na závěr jsem si nechal populární sci-fi režiséra Christophera Nolana Interstellar. Hans Zimmer využil pro tento velkofilm monumentální varhany z London Temple Church. Interstellar přistupuje k cestování časem přes časovou dilataci a gravitaci. Srdce soundtracku k Interstellaru tvoří ryze akustické nástroje. Nahrávání varhan probíhalo přímo v historickém chrámu za účasti varhaníka Rogera Sayera. Právě ten bude solistou projektu Interstellar Live, který míří o víkendu 6. a 7. února do Prahy. Ukázkou hudby z filmu Interstellar se pro dnešek loučím. Nikola Bojčev přeje dobrý poslech a těším se příště.

0: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90 a vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Krásné poledne, milí posluchači stanice Klasik Praha. Je neděle 11. října, 4,5 minuty po 12. hodině a začíná popolední vysílací blok se Stanislavem Předotou. My jsme teď vyslechli jednu skladbu a upřímně řečeno ani nemohla být lepší pro tuto chvíli. Symfonie číslo 7 C-dur od Josefa Haydna má totiž přízvisko Le Midi, což znamená poledne, takže ideální polední kompozice. Čtvrtou finální větu z této symfonie nám zahrál orchestr Czech Symfonieta, který dirigoval Radek Baburák. Od Petra Iljiče Čajkovského teď zazní symfonie Manfred třetí věta. Je to symfonie, která na rozdíl od těch ostatních od Čajkovského nemá žádné pořadové číslo, ale je to symfonie, která je velmi pozoruhodná. Třetí zmiňovanou větu nám teď zahraje Česká filharmonie s dirigentem Semjonem Byčkovem.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

Třetí větu ze symfonie Manfred od Petra Iljiše Čajkovského zahrála Česká filharmonie se svým šéfdirigentem Semjonem Byčkovem. Mezi lety 1914 až 1917, tedy vlastně v době první světové války, zkomponoval Maurice Ravel klavírní cyklus v barokním stylu a dal mu název Náhrobek Kuprénův. Tato skladba byla později zinstrumentována pro orchestr a v té orchestrální verzi teď zazní čtvrtá věta.

čtvrtou větu ze skladby Náhrobek Kuprénův od Maurice Ravela zahrál londýnský komorní orchestr a dirigoval Christopher Warren Green. V roce 1992 si svět připomínal 500. výročí Kolumbovy cesty do Ameriky a objevení tohoto kontinentu. Režisér Ridley Scott k tomuto výročí natočil film v britsko-francouzsko-španělské koprodukci s názvem 1492 Dobytí ráje. Hudbu k tomuto filmu napsal známý skladatel Vangelis a nám teď téma z tohoto filmu zahrají filharmonici města Prahy.

0: Klasik Praha.
1: Nejen skladatelem a pedagogem, ale i vynikajícím varhaníkem byl ve své době Rakušan Anton Bruckner. V roce 1884 dokonce kolaudoval nové varhany v pražském Rudolfinu. Zemřel před rovnými 130 lety 11. října 1896. Více v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
0: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Baritonista Benjamin Apple zaspíval píseň Neděle Zonták z cyklu 5 písní opus 47 od Johannesa Brahmse. Jedná se o ranější Brahmsovo dílo. Apla na klavír doprovodil klavírista, klavírní pedagog, ale také významný maďarský skladatel György Kurtág. Od Gustava Mahlera si nyní poslechneme druhou větu z jeho symfonie D-dur číslo 1 zvané Titán. Hrát nám bude Česká filharmonie se Semjonem Byčkovem.

Česká filharmonie pod taktovkou Semjona Bičkova zahrála druhou větu ze symfonie Titán Gustava Mahlera, tedy z jeho symfonie číslo 1 D-dur. A po této velké partituře, velkém symfonickém zvuku, si nyní poslechneme komorní hudbu. Panochovo kvarteto zahraje prvou větu ze slovanského kvarteta Antonína Dvořáka, tedy z jeho smyčcového kvartetu číslo 10 S-dur.

Prvou větu ze smyčcového kvartetu číslo 10 S-dur, zvaného Slovanský od Antonína Dvořáka, zahrálo Panochovo kvarteto. Před námi jsou nyní díla skladatelů Šostakoviče, Marcella, Piazzoli a Josefa Myslivečka. Od Dmitrie Šostakoviče zazní krátký valčík z jeho jazzové svity číslo 2.

Jazzový valčík Dmitrije Šostakoviče zahrál Královský koncertní orchestr Amsterdam s dirigentem Richardem Šajím. Čakona, to je starý tanec, ze kterého se později vyvinula svérázná hudební forma. Jedná se vlastně o pár basových tónů, které se neustále dokola opakují a nad nimi ostatní hráči různě improvizují a zdobí. My si teď poslechneme Čakonu, jejímž autorem je italský skladatel Benedetto Marcello.

0: Chaconu od skladatele Benedita Marcella zahrál soubor Les Inventions. Pokud se řekne argentinské tango, tak se nám v podstatě už automaticky vynoří v mysli jméno Astor Piazzolla. A právě Piazzollovu hudbu teď budeme poslouchat. Poslechneme si úpravu Maxe Knigeho a bude to úprava skladby Liber Tango.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
4: Navádění letadel?
5: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
4: Technik ve věži?
5: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
4: Elektrikář?
5: Jo, přesně tak.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
6: Tohle je Klasik Praha.

Poslouchali jsme úpravu skladby Libertango, dílo skladatele Astora Piazzolly. Autorem této úpravy je Max Knigge. Hrál Ludwig Orchestra a sóla na zobcovou flétnu zahrála Lucie Horš a na bandoneon Karel Krajenhoff. Josef Mysliveček je skladatel, který se přednedávnem dostal do popředí díky filmu Bohemo. Ale ve skutečnosti ten film v podstatě jenom upozornil na skladatele, o němž bychom měli dost dobře vědět a být si toho vědomi už před filmem, protože Mysliveček opravdu patřil k velice významným skladatelům a jeho sláva v tehdejší Itálii byla opravdu hvězdná. A jeho hudba samozřejmě za to také stála. My se o tom přesvědčíme právě teď, poslechneme si Larghetto, druhou větu z Myslivečkova houslového koncertu D-dur. Hrát bude orchestr Collegium 1704 a houslové solo zahraje Leila Šajek.

houslistka Leila Šajek a Kolegium 1704, řízené Václavem Luxem, zahráli volnou větu z Myslivečkova koncertu D-dur. A hned v zápětí tu máme další houslový koncert. Po koncertu v D-dur přijde na řadu koncert v D-mol a je od Jeana Sibelia. Je to jeho jediný houslový koncert s opusovým číslem 47. Třetí, tedy závěrečnou větu z tohoto koncertu, zahraje Itzhak Perlman.

Houslista Itzhak Perlman a Pittsburghský symfonický orchestr s dirigentem Andrejem Prevénem zahráli závěr Sibeliova koncertu D-moll. Na konci ledna roku 1956 žil Bohuslav Martinů v New Yorku. Právě v tuto dobu dokončil svou sonatínu pro klarinet a klavír. Je zajímavé, že pár dnů na to, doslova pár dnů, dopsal také sonatínu pro trumpetu a klavír. Znamená to, a je velmi pravděpodobné, že tyto dvě sonatiny psal v podstatě skoro souběžně. My si teď poslechneme prvou větu z té klarinetové sonatýny a hrát nám budou klarinetistka Anna Paulová a klavírista Ivo Kahánek.

Klarinetistka Anna Paulová a klavírista Ivo Kahánek zahráli prvou část ze sonatiny od Bohuslava Martinů. Za vůbec nejlepšího čembalistu a klavíristu v Čechách ve druhé polovině 18. století byl považován František Xaver Dušek. Kromě toho, že byl klavírním virtuózem a také významným pedagogem, Dušek komponoval. My si teď poslechneme část z jeho symfonie B-dur, bude to třetí věta a hrát nám na dobové nástroje bude Helsinský barokní orchestr.

0: Helsinský barokní orchestr, dirigent Aapo Häkkinen a třetí věta ze symfonie B-dur od Františka Xavera Duška. Před námi je teď pozvánka k poslechu pořadu z archivu osobností, jehož premiérové díly vysíláme vždy ve čtvrtek večer a potom si poslechneme hudbu Lennyho Niehause k filmu Madisonské mosty.
1: Klasik Praha.
2: V dalším pořadu přivítám čerstvou držitelku ceny Thálie za celoživotní mistrovství v oboru balet, tanec a pohybové divadlo. Pochází z Užhorodu, ale již 55 let žije a působí v Praze. Život Nelly Danko je spojen s baletem Národního divadla, kde vytvořila množství rolí a dodnes působí jako pedagožka na Pražské konzervatoři. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Hlask.
1: Z archivu osobností.
3: Co poslouchají slavní. Ladíte Klasik Praha.

Německý romantický skladatel Robert Schumann je autorem celkem 4 symfonií. Je zajímavé, že všechny tyto 4 symfonie vznikly v relativně krátkém období mezi lety 1841 až 1850. A jako to u mnoha jiných autorů bývá, také zde je určitý, dá se říci, nepořádek v číslování. V roce 1841 napsal symfonii číslo 1 a zároveň také symfonii, která jenom kvůli pozdějšímu datu vydání získala pořadové číslo 4. Symfonie 2 je z roku 1846 a potom z toho roku 1850 je symfonie 3, která je vlastně tím pádem úplně nejmladší z nich. Symfonie číslo 3 se také říká symfonie Rýnská. Má celkem 5 vět a my si z ní poslechneme tu 5. závěrečnou v nahrávce vídeňských filharmoniků s dirigentem Richardem Muthym.

Závěrečnou pátou větu ze symfonie S-dur Rýnské od Roberta Schumana zahráli vídeňští filharmonikové s dirigentem Richardem Muthym. A teď je tu Mazurka des Dur od Friderika Chopéna. Hrát nám bude Marek Kozák.

klavírista Marek Kozák a mazurka des dur od Friderika Chopéna. Koncert E-moll pro violončelo a orchestr od skladatele Edwarda Elgara měl poněkud trnitou cestu ke slávě. Je to dílo bezesporu krásné a velice zajímavé, ale premiéra se prostě nepovedla, dílo nebylo přijato a o renesanci a zasloužený respekt k této skladbě se až po řadě let zasloužila geniální violončelistka Jacqueline Dupré. My si nyní z Elgarova koncertu E-moll poslechneme čtvrtou větu, Allegro, zahraje nám ji Julian Lloyd Webber.

Závěrečnou část z violončelového koncertu E-moll od Edwarda Elgara zahráli čelista Julian Lloyd Weber a Royal Philharmonic Orchestra London s dirigentem Yehudim Menuhinem. Na dnešní večer jsme si pro vás na stanici Klasik Praha připravili řadu tradičních pořadů. Od 18 hodin to bude pořad Spektrum hudby, ve kterém se Filip Sichra zaměří na čembalo. Od 19 hodin pak budete moci naladit další nový díl cyklu Švédský stůl. Dnes bude znít hudba Prétoria. Michael Prétorius byl významný německý skladatel přelomu renesance a baroka. Od 20 hodin bude koncert bez smokingu patřit opernímu recitálu tenoristy Juana Diega Floréze, který zaspívá árie z oper Boaldieho, Bizeta, Donizettiho, Delíba, Masneta a dalších. A tenor vlastně bude tématem i následujícího pořadu od 22 hodin. V pořadu Na osobní notu bude hostem Miroslavy Časorové tenorista Dušan Růžička.

0: Baritonista Roderick Williams a klavírista Ian Burnside přednesli část z písňového cyklu Písně poutníka od Ralpha Vaughana Williamse. Tato píseň se jmenovala Youth and Love, tedy Mládí a láska. Od Joaquina Rodriga teď zazní třetí část z jeho Concertus Aranjuez. Nicméně my si neposlechneme tu originální verzi s kytarou, ale úpravu pro čembalo a orchestr. Čembalistou bude Vojtěch Spurný.
1: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
2: komorní hru Martiny Kinské
1: Štýrský Toajen Heisler.
2: Setkání tří výrazných uměleckých osobností jednoho osudového večera za druhé světové války.
1: Hra o pokusu dojít až na samou hranici snu.
2: Štýrský Toajen Heisler.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.
5: Ladíte Klasik Praha.

čembalista Vojtěch Spurný a Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice s dirigentem Markem Šedivým zahráli třetí část z Concertus Aranjuez. Autorem tohoto koncertu je Joaquín Rodrigo. Báseň Lay Garland je velice populární anglickou básní a vznikla už na samém počátku 17. století. V polovině 19. století, tedy po více než 200 letech, tuto báseň zhudebnil anglický skladatel Robert Lucas Pearsall. A my si teď jeho zhudebnění pro 8 hlasů teď poslechneme v nahrávce souboru Voices 8.

Členové souboru Voices 8 zaspívali píseň Lay a Garland od Roberta Lucase Piercella. A na britských ostrovech ještě chvilku zůstaneme, protože si poslechneme část z orchestrální svity Planety od Gustava Holsta. Bude to část třetí s názvem Merkur, okřídlený posel.

Berlínská filharmonie a dirigent Simon Rattle zahráli část Merkur, okřídlený posel, ze svity Planety od Gustava Holsta. Jedním z významných skladatelů v severním Německu ve druhé polovině 17. století byl Dietrich Buxtehude. Narodil se v Dánsku, byl to původně dánský skladatel a tam také strávil zhruba prvou třetinu svého života. Potom ale dostal zajímavou nabídku na práci v německém Lübecku, přestěhoval se tam, žil tam, měl na starosti hudbu v Mariánském chrámu a v Lübecku také zemřel a je tam pohřben. My si nyní od Dietricha Buxtehudeho poslechneme triovou sonátu D-moll, která vznikla krátce před koncem 17. století.

Komorní soubor Arcangelo zahrál triovou sonátu D-moll od Dietricha Buxtehudeho. Následující skladba nám připomene nejen filmového skladatele Vladimíra Kozmu, ale také herce a komika Louis de Funèse. Protože hudba, kterou si teď poslechneme, je ze snímku Rabín Jákob, který de Funès natočil v roce 1973. My si neposlechneme tu originální hudbu přímo z filmu, ale její pozdější nahrávku, kterou pořídil houslista Renaud Capuçon se souborem Les Siècles.

0: Klasik Praha.
1: Vysočina sobě je nový prestižní koncertní cyklus symfonické hudby, který poprvé v historii přiváží do kraje Vysočina špičková profesionální tělesa. Kdo stál u jeho zrodu a kde se koncerty konají, prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
6: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
7: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Klavíristka Beatrice Rana za doprovodu Amsterdam Symfonietty zahrála závěrečnou část z koncertu D-dur od Johanna Sebastiana Bacha. Jednou z krásných a známých oper Giacoma Pucciniho je opera Manon Lescaut. Premiéru měla v roce 1893 v Turíně. Hlavními postavami této opery jsou titulní hrdinka Manon Lescaut a rytíř de Grier, který se do Manon zamiluje. A právě ten moment okouzlení mladého rytíře zachycuje árie Donna non vidi mai. Takovou ženu jsem doposud neviděl. Jako rytíř de Grier nám teď bude zpívat tenorista Jonas Kaufmann.

Tenorista Jonas Kaufmann a árie okouzleného rytíře de Grie z opery Manon Lescaut od Pucciniho. Doprovázel orchestr Národní akademie svaté Cecílie, dirigoval Antonio Papano. Skladatel Alois Hába je známý jako průkopník mikrointervalové hudby, tedy hudby, které nestačí jenom půl tóny, ale používá i čtvrt a šestino tóny. Velice podnětně se tomuto repertoáru věnuje klavírista Miroslav Beinhauer. Řada těchto mikrointervalových děl už vyšla na nahrávkách a na nosičích, ale Miroslav Beinhauer se věnuje také klasické tvorbě Aloise Háby. V roce 2025 vyšlo u Suprafonu album s kompletním dílem Aloise Háby pro běžný půltónový klavír a z něho si teď poslechneme jednu Hábovu ranou skladbu z roku 1914. Je to sonáta S-moll pro sólový klavír, z níž Beinhauer teď zahraje druhou větu, skerco.

Klavírista Miroslav Beinhauer zahrál skerco ze sonáty Esmol od Aloise Háby. A teď si uděláme výlet na konec 17. století za skladatelem Henrym Purcellem. Poslechneme si jeho zhudebnění žalmu 107. Jedná se o chvalospěv, kterým děkují ti, kteří vyplouvají a pak se zase ve zdraví vracejí z cesty na moře.

Kontratenorista Matthew Bright, basista David Thomas a v samotném závěru také katedrální sbor koleje Christ Church v Oxfordu zaspívali chvalospěv na text Žalmu 107 od Henryho Pursla. Doprovázejícím orchestrem byl The English Concert a dirigoval Trevor Pinnock. Mezi operetní klasiku patří opereta Netopír od Johanna Strause. Teď zazní předehra k tomuto dílu. Hrát bude Chicagský symfonický orchestr.

0: Energickou předehru k operetě Netopír od Johanna Strause zahrál Chicagský symfonický orchestr a dynamismus orchestru dodal dirigent Daniel Barnboim. Posloucháte stanici Klasik Praha, je neděle 11. října, minuta a půl po 15. hodině. Dalším autorem je francouzský romantický skladatel z druhé poloviny 19. století Emmanuel Chabrier. V roce 1875 zkomponoval Larghetto pro lesní roh a orchestr. Tuto skladbu si nyní poslechneme s vídeňskými filharmoniky, které bude dirigovat John Eliot Gardiner a hornové solo zahraje Ronald Janezic.
1: Pouze do 19. listopadu uvede Národní divadlo mistrovské dílo hudebního symbolismu operu Péleas a Melisanda. Debussyho drama vypráví příběh nenaplněné lásky v tajemném a nadčasovém světě. Hudebního nastudování se ujme maestro Patrick Fourniliere a režie Christoph Loi. Více informací a vstupenky najdete na národnidivadlo.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Tak jo, první indicie. Celý den jsme mezi lidmi.
2: Check-in?
3: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
2: Recepční.
3: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
2: Bezpečnostní kontrola.
3: Přesně.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Klasik Praha.
6: Klasik Praha.

Hornista Ronald Janezic a vídeňští filharmonikové s dirigentem Johnem Eliotem Gardinerem zahráli Larghetto od Emanuela Chabriera. V následujících minutách nás čeká symfonie číslo 3 S-dur Ludwiga van Beethovena, zvaná Eroika. Je známo o tom, že název této symfonie prodělal jisté proměny. Ludwig van Beethoven chtěl nejprve věnovat tuto symfonii Napoleonu Bonapartemu, protože v něm viděl stělesnění demokratických a protimonarchistických ideálů Velké francouzské revoluce. Pak se ale situace vyvinula trošku jinak. Existuje zajímavé svědectví Beethovenova tajemníka Ferdinanda Riese, který píše, cituji, byl jsem to já, kdo mu jako první oznámil zprávu, že se Bonaparte dal prohlásit císařem. Beethoven na to vzplanul hněvem a zvolal, takže není o nic víc než obyčejný smrtelník. Teď bude šlapat po všech právech člověka a řídit se jen vlastní ctižádostivostí. Bude se považovat za nadřazeného všem lidem a stane se z něj tyran. Konec citátu a upřímně řečeno dosti prorockého citátu. Takže Beethoven pak škrtnul věnování Bonapartemu a nakonec symfonie byla věnována jako hrdinská symfonie složená k oslavě památky velkého muže. My si teď z Eroiky poslechneme třetí větu z Scherzo.

třetí větu z Kerco ze třetí symfonie S-dur Ludwiga van Beethovena zvané Eroika zahrál Chicagský symfonický orchestr s dirigentem Georgem Scholtým. A nyní nás čeká skladba, která v sobě spojuje historii i současnost. Historický je text, který napsali starobylé trubadůrky v Okcitánii a který nově zhudebnil skladatel Michal Nejtek. Skladbu Tanz Saluc nám zaspívá soubor Tiburtina Ensemble.

Vyslechli jsme skladbu Tanz Saluc, kterou nám zaspíval soubor Tiburtina Ensemble, řízený autorem této hudby Michalem Nejtkem. Kromě zpěvaček ze souboru Tiburtina Ensemble na nahrávce spolupracovali ještě Marco Ambrosini na nikl-harpu, Margrit Übelaker na dulcimer, Katalina Vincenz na organeto a Martin Novák perkuse. Wes Anderson je velice zajímavý režisér a zajímavý je také jeho animovaný film z roku 2009, který se jmenuje Fantastický pan Lišák. Hudbu k tomuto filmu napsal skladatel Alexandr Desplat a my si nyní poslechneme nahrávku, kterou pořídil Orchestre de Paris.

0: Klasik Praha.
1: V pořadu Švédský stůl si poslechneme hudbu z alba Praetorius tančí. Na projektu se podílel německý soubor Capella della Torre a sopranistka Margaret Hunter. Taneční hudbu přelomu 16. a 17. století si můžete poslechnout v neděli od 19 hodin. Na setkání se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
4: Informační služby?
5: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
4: Kavárna?
5: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
4: Salonek.
5: Správně, uhodlo si.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
6: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
7: Třikrát zelená, smažák.
8: Říkaj!
9: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Jsme Klasik Praha.

Slavná kankánová melodie uzavírala předehru k operetě Orfeus v Podsvětí od Jacques'a Offenbacha. Hrál Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě, dirigoval Martin Sieghardt. Už doslova za pár dní odstartuje 35. ročník festivalu Svátky hudby v Praze aneb Václav Hudeček a jeho hosté. Odstartuje koncertem ve Dvořákově síni Rudolfina dne 20. října. Na tomto koncertu kromě Václava Hudečka vystoupí také jeho hosté, kterými budou jednak začínající hudebníci, například laureát letošní Hudečkovy Luhačovické akademie, houslista Arnau Izard, nebo už osvědčení renomovaní umělci jako česká violistka Kristina Nouzovská-Fialová či pěvci Lucie Kaňková a Daniel Matoušek. Doprovázet na koncertě bude orchestr Prague Philharmonia s dirigentem Ondřejem Vrabcem a na programu najdeme Dvořákův mazurek, Bruchův koncert pro housle a violu a árie z oper Verdiho, Pucciniho a Gounoda. Mimochodem, festival Svátky hudby a v Praze bude pokračovat každým koncertem každý měsíc až do dubna příštího roku. Na těch dalších koncertech vystoupí třeba Ivo Kahánek, Kateřina Englichová, Jiří Vodička, Vilém Veverka a další renomovaní umělci, takže je určitě nač se těšit. Samozřejmě více o programu i s možností nákupu vstupenek online najdete přímo na webových stránkách festivalu Svátky hudby v Praze.

Doznělo Largo, slavná druhá věta z Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka. Hrála Česká filharmonie, dirigoval Jiří Bělohlávek. V roce 1913 se klavírní virtuos a skladatel Sergej Rachmaninov i se svou rodinou dočasně přestěhoval do Říma a ubytoval se ve vile, kde kdysi před ním při svém římském pobytu žil Petr Iljič Čajkovský. A právě v této vile, protchnuté géniem dvou vynikajících hudebníků, začal Rachmaninov psát svou sonátu pro klavír číslo 2 b-mol s opusovým číslem 36. My si nyní poslechneme druhou větu z této sonáty, zahraje nám ji Nikol Bóková.

0: Druhou větu z druhé sonáty bémol od Sergeje Rachmaninova zahrála Nicole Bóková. A teď se trošku rozhýbeme, pustíme si svižné rondo, závěrečnou část ze serenády Malá noční hudba.
1: Klasik Praha.
2: V dalším pořadu přivítám čerstvou držitelku ceny Itálie za celoživotní mistrovství v oboru balet, tanec a pohybové divadlo. Pochází z Užhorodu, ale již 55 let žije a působí v Praze. Život Nelly Danko je spojen s baletem Národního divadla, kde vytvořila množství rolí a dodnes působí jako pedagožka na Pražské konzervatoři. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Lask.
1: Z archivu osobností.
3: Co poslouchají slavní.
4: Proč se culíš?
5: Protože budeme krásný.
4: To už přece jsme.
5: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
4: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
5: Navštivte L'Occitan, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
6: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Profi Voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Závěrečnou část z malé noční hudby od Mozarta zahrál orchestr Vídeňské státní opery s dirigentem Adrianem Boultem. Úplně poslední operou skladatele Joaquina Rossiniho byla opera Wilhelm Tell. Měla premiéru v Paříži v roce 1829. Dnes bývá často uváděna v italské verzi jako Guglielmo Tell ve světě, ale při premiéře samozřejmě v Paříži zněla francouzština, takže ten úplně první název této opery je také francouzský, a sice Guillaume Tell. My si teď z opery Wilhelm Tell od Joaquina Rossiniho poslechneme předehru a hrát nám bude Česká filharmonie pod taktovkou Gaetana Delogu.

Česká filharmonie a dirigent Gaetano de Logu zahráli předehru k Rossiniho opeře Wilhelm Tell. Když vám řeknu, že k následující skladbě nám chybí pár rachejtlí, tak možná už tušíte, že budeme poslouchat úryvek z hudby k ohňostroji od Georga Friedricha Händla. Hrát nám bude orchestr Akademie od svatého Martina v Polích.

Část z Händlovy hudby k ohňostroji, kterou nám právě zahrála Akademie od svatého Martina v Polích s dirigentem Nevlem Merinrem, se jmenovala La Paix, tedy mír. V roce 1978 byl podle slavného a oblíbeného komiksu natočen film Superman. Natočen byl v koprodukci Velká Británie, Spojené státy americké. Hlavní roli Supermana tehdy stvárnil Christopher Reeve. Hudbu k tomuto Supermanovi napsal skladatel John Williams a my si nyní poslechneme v nahrávce Filharmoniků města Prahy hlavní téma z filmu.

0: Klasik Praha.
1: Svět filmu zasáhla smutná zpráva. Zemřel oblíbený britský skladatel George Fenton, který stojí za projekty jako Modrá planeta nebo filmem Gandhi. A my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na jeho projekty. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Proč se culíš?
6: Protože budeme krásný.
5: To už přece jsme.
6: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Klavírista Ji Liu zahrál Svit Luny, část z bergamské svity Claude Debussyho. V následujících minutách bych vám chtěl nabídnout rozhovor, který vedla má kolegyně Martina Klausová s dramaturgem Martinem Rudovským. Samozřejmě budou si povídat především o nadcházejících koncertech pražských symfoniků.
1: Milí posluchači, už jsme v průběhu letošní sezony a pražští symfonikové, kterým teď bude čas na Klasik Praha na chviličku patřit, mají za sebou dvojici zahajovacích koncertů a před sebou zase dvojici dalších orchestrálních koncertů, které tentokrát nebude řídit šéf-dirigent Tomáš Netopil, který se ujal pochopitelně toho zahájení sezony, ale hostující dirigent Andrej Borejko. A ve studiu se mnou je teď dramaturg pražských symfoniků pan Martin Rudovský. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A to samozřejmě proto, abychom si o té dvojici koncertů něco řekli víc. Proběhnou 21. a 22. října samozřejmě v Domovské Smetanové síni obecního domu. A už jsem říkala, že pražské symfoniky bude řídit Andrej Borejko, což je starý dobrý známý, dáli se to tak říct, vaše orchestru je tak.
2: Ano, ano, myslím, že není háklivý ani na věk, takže můžeme mu říkat starý dobrý. Ano, my jsme s ním vlastně už hodně dlouho, určitě přes 10 let spolupracujeme. Myslím, že jsme se s ním shodou úplně poprvé potkali na pražském jaru. To bude třeba tak 15 let, si myslím. A nějak jsme se do sebe poměrně zamilovali a takže celkem, možná, že skoro v každé sezóně se s ním potkáme. Má k nám velmi, velmi blízko, myslím i geograficky, protože toho času je šéf dirigent ve Varšavě, vlastně jakoby řekněme polské jedničky, když v Polsku je to složité, protože katolické

0: Vice bych řekl, že je vlastně ten nejlepší polský orchestr, ale i ta Varšava je samozřejmě vynikající, ten Varšavský národní orchestr. Polský národní orchestr, takže je prostě k nám je blízko a i náturou samozřejmě je to takový jako takový symbol, řekněme 20. 21. století, protože on je polsko-ruského původu, takže prostě prožívá to 20. 21. století s takovou, řekněme, trošku rozpolcenou duší, nebo jak on o tom mluví. No a my s ním jsme naprosto pravidelně a už jsme byli i na pár zájezdech a jeho programy možná právě proto, že se s ním tak jako rádi vídáme, jsou vždycky neuvěřitelně jako nápadité a řekněme sofistikované. On i vyhrál cenu německých kritiků několikrát za dramaturgii, takže se trošku přiznám, že občas s ním svedu nádherné souboje o té programy, protože je to opravdu dirigent, který té dramaturgii rozumí, takže tak se potom krásně hádáme, co bude. A vždycky myslím, dospějeme k nějakému dobrému tvaru. A Andrej Borejko je specialista na Šostakovičovy symfonie, myslím úplně v principu prostě rodem svým, takže střed tohoto programu říjnového bude jeho Šostakovičova 15. symfonie, což je tak jeho poslední symfonie, napsaná v roce 70-71, napsaná Šostakovič zemřel v 75. roce. A je to prostě takový sumář celoživotního jeho díla a je to dílo prokomponované různými citáty. Je tam citát z Glinky, je tam také z Wagnera, Tristana Izolda, Soumrak bohu a další věci. Takže skutečně to je symfonie taková jako skutečně jako ten pozdní sběr a má k foku takovou zvláštní vztah ta symfonie, že ji premiéroval syn, kdyby tedy Šostakoviče, Maxim Šostakovič, který potom s námi spolupracoval s Fokem v 90. letech a natočil vlastně s námi i tu 15. symfonii. Takže my jsme se potkali i mnohonásobně se synem Dmitrije Šostakoviče Maximem, který ještě stále žije, je mu skoro 90 a myslím, že ještě diriguje a tu 15. jsme s ním natočili.
1: Takže to bude takový návrat i k Šostakovičově dílu, které tedy tím obsahem a rozsahem bude tvořit druhou část toho koncertu, respektive dvojice těch koncertů 21. a 22. A co bude v té první půli?
0: No, zahájíme Vilémem Tellem, Rossiniovským předehrou k opeře, protože to je jeden z dalších citátů, mimochodem celá první věta Šostakoviče je prošpikovaná právě citátem z Viléma Tella. Takže to je právě to skloubení klasické pro Borejka, že zkrátka ty věci vždycky mají nějaký ještě vyšší, hlubší smysl, čili Vilém Tell, který ho potom uslyšíme v první větě u Šostakoviče. No a pak jsme špekulovali, koho přivést, protože Andrej Borejko vždycky jim vozí zajímavé solisty nebo doporučuje. A tak jsme se dostali až ke mladičké, no její 19, Alexandře Dovgan, ruské klavíristce, která prostě sbírá ceny po světě a jezdí po světě, už debutovala ve Vídni a v koncertech Chybou a prostě v Paříži a tak dále. Má za sebou obrovskou kariéru, je to takové to, nebo doufáme, že samozřejmě i před sebou, ale za sebou toho má skutečně v těch 19. hodně, řekněme, klasické, geniální dítě, prostě hraje už od 3 nebo 4 let a už od té doby vyhrává soutěže. Takže jsme prostě na přání Andreje Borejka povolali tuto mladičkou klavíristku a bude v Praze poprvé a myslím, že i v Čechách poprvé a moc se na ní těšíme.
1: Co zahraje?
0: Bude hrát jako v této sezóně, samozřejmě takový obsedantní téma je Beethoven s tím blížícím se výročím březnovým, takže tentokrát to bude první Beethoven s Alexandrou Dovgan.
1: Jestli se nepletu, tak ten první Beethovenův klavírní koncert C-dur má i vlastně vztah k českému prostředí.
0: Já se přiznám, že to nevím. Takže...
1: Já jsem se dočetla, že byl premiérován, nebo že Beethoven jej tady hrál v českých zemích sám osobně, takže jsem si myslela, že to mě nepřekvapilo, že jsem...
0: Ano, to já se přiznám, že to jsme jako tak vylučovací metodou, bych řekl, se dobrali Beethovenovi, protože samozřejmě v každé sezóně zní nějaký klavírní koncert a my většinou, myslím, protáčíme od toho 3., 4., 5. koncertu, tak tentokrát jsme prostě udeřili na první, ale přiznám se, že tento vztah jsem českým zemím nevěděl.
1: Tak já myslím, že to je dobře, protože ten 4., 5. i ten 3. se hrávají daleko víc, tak je příjemné, že se zase pražské publikum vrátí i k tomuto Beethovenově prvnímu koncertu, protože všechny samozřejmě stojí za poslech. Tak Rossini, Beethoven, Šostakovič, to je tedy program na 21. a 22. ve Smetanově síni obecního domu, kdy pražští symfonikové budou hrát pod taktovkou Andreje Borejka. My se samozřejmě těšíme na tyto koncerty. No a já děkuji dramaturgovi Foku Martinu Rudovskému za vhled do toho programu a těším se na další koncerty, na další setkání. Díky za návštěvu.
0: Děkuji za pozvání.
1: Mějte se hezky, nashledanou.

Bamberští symfonikové s dirigentem Klausem Peterem Florem nám zahráli skerco z hudby ke hře Sen noci svatojánské, kterou zkomponoval Felix Mendelssohn Bartholdy. A po této veselé hudbě teď přijde hudba dosti smutná, ale přesto krásná. Mezi nejznámější melodie renesančně barokního anglického skladatele Johna Dowlanda patří jeho píseň Flow My Tears, kaněte mé slzy. Ve své době byla velice populární, sám Dowland ji upravil v mnoha variacích, ale samozřejmě upravovali ji i další autoři. My si ji teď poslechneme, zpívat nám bude mezzosopranistka Lea Desandre a na loutnu doprovázet Thomas Dunford.

To byla podmanivá melancholie skladatele Johna Dowlanda. Jeho píseň Flow My Tears, kaňte nebo také plyňte mé slzy, zaspívala mezzosopranistka Lea Desandre a na loutnu doprovodil Thomas Dunford. Po této pomalé melancholické skladbě nás čeká hudba slavnostní. Poslechneme si Andante Festivo od Jeana Sibelia.

0: Andante Festivo, slavnostní andante od Jeana Sibelia, zahrála kapela Istropolitana, dirigoval Adrian Lieper. Od maďarského skladatele László Weinera, který zemřel velice mladém věku v koncentračním táboře, si nyní poslechneme třetí část z jeho koncertu pro flétnu, violu, klavír a smyčcový orchestr.
1: Klasik Praha.
2: 30. výročí slaví letos multižánrový podzimní festival Prague Sounds, dříve Struny podzimu. O historii festivalu spojené i s Václavem Havlem a Pražským hradem i o programu letošního ročníku bude v příštím pořadu Hudba v miléniu hovořit ředitel a zakladatel festivalu Marek Vrabec. K poslechu premiéry v úterý 13. října od 19. hodin vás zve Ondřej Fischer.
1: Hudba v miléniu.
3: O klasice v 21. století. Tisíc osobností, tisíc rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
4: Pouze do 19. listopadu uvede Národní divadlo mistrovské dílo hudebního symbolismu operu Péleas a Melisanda. Debussyho drama vypráví příběh nenaplněné lásky v tajemném a nadčasovém světě. Hudebního nastudování se ujme maestro Patrick Fourniliere a režie Christophe Loy. Více informací a vstupenky najdete na národnidivadlo.cz.
5: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
6: komorní hru Martiny Kinské
5: Štýrský Toajen Heisler.
6: Setkání tří výrazných uměleckých osobností jednoho osudového večera za druhé světové války.
5: Hra o pokusu dojít až na samou hranici snu.
6: Štýrský Toajen Heisler.
7: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Posloucháte Klasik Praha.

Slyšeli jsme závěr koncertu pro flétnu, violu, klavír a smyčcový orchestr od László Weinera. Hrála kapela Istropolitána a sóla přednesli flétnista Kaspar Cender, violista Milan Hradič a klavíristka Eva Arutunjan. A v tuto chvíli pro vás mám odpověď na případnou otázku, co budeme na stanici Klasik Praha vysílat dnes večer. Za 3/4 hodiny, zhruba plus minus, začne v 18.00 pořad Spektrum hudby, ve kterém bude Filip Sichra vyprávět o čembalu. Od 19 hodin si budete moci poslechnout další nový díl cyklu Švédský stůl. Dnes se jmenuje Pretorius tančí a soubor kapela Della Torre v tomto pořadu představí taneční hudbu Michaela Pretoria z přelomu 16. a 17. století. Od 20 hodin bude koncert bez smokingu patřit opernímu recitálu tenoristy Juana Diega Floréze. Zpívat bude árie z oper Gunoda, Offenbacha, Masneta, Delíba, Donizettiho a dalších mistrů. A potom ještě od 22 hodin si budete moci poslechnout pořad Na osobní notu, v němž hostem Miroslavy Časarové bude tenorista Dušan Růžička.

Soubor Musica Antiqua Köln s uměleckým vedoucím Reinhardem Göblem zahrál Andante ze 4. braniborského koncertu G-dur od Johanna Sebastiana Bacha. Jednu z velice známých a oblíbených oper Francouze Camille Saint-Saëns je jeho opera Samson a Dalila. Je zajímavé, že tato opera úplně poprvé zazněla v německém překladu v roce 1877 ve Vímaru. Měla sice úspěch, ale ještě ne úplně nějak celoevropský. Potom o 5 let později byla rovněž v němčině uváděna v Hamburku, ale teprve až v roce 1890, to znamená 13 let po své premiéře, zazněla v Rouenu, tedy ve Francii, ve francouzštině, a teprve od tohoto data se datuje její celoevropská popularita. My si teď z opery Samson a Dalila poslechneme Bakchanály.

hudebně silně orientálně zabarvené bakchanále z opery Samson a Dalila od skladatele Camille Saint-Saense zahrála Slovenská filharmonie a dirigoval Alexander Markovič. A po téhle opulentní hudbě nás čeká hudba zcela komorní. Poslechneme si Bagatelu a mol od Ludwiga van Beethovena. Klavírista Baláš Sokolaj nám zahraje skladbu, kterou ovšem více než pod názvem Bagatela a mol znáte pod titulem Pro Elišku.

Známou bagatelu pro Elišku od Ludwiga van Beethovena přednesl Balázs Sokolaj. A teď je tu ještě jednou hudba filmová. Poslechneme si hudbu Ludovika Burse, oceněnou Oscarem, a to k filmu The Artist, umělec. Zazní téma s názvem George Valentine a hrát nám bude bruselská filharmonie s dirigentem Ernstem van Thielem.

0: Klasik Praha.
1: Mým dalším hostem je policista ve výslužbě, ředitel muzea policie v Praze na Karlově, Radek Galaš. Kdy se zločinu daří nejvíce? S jakým odstupem se ještě dá odhalit nevyřešený případ? Kde bere muzeum policie jednotlivé exponáty a jaké kuriozity tam mají? Poslouchejte v dalším dílu pořadu Na osobní notu s premiérou v sobotu v 19 hodin. Těší se na vás Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Tenorista s dokonalou technikou a nezaměnitelnou barvou hlasu. Takový byl Luciano Pavarotti. Právě nám zaspíval skladbu Panis Angelicus, tedy Chléb andělský od Césara Franka. Doprovázel National Philharmonic Orchestra a dirigoval Kurt Herbert Adler. Pražští symfonikové nezapomínají na mladou generaci a v každé koncertní sezóně pro ně nabízejí různé programy a workshopy. A právě na dva workshopy pro zvídavé děti a hravé rodiče či prarodiče bych vás chtěl teď pozvat. Ty workshopy se jmenují Kulišáci v orchestru a budete na ně moci přijít do kostela svatých Šimona a Judy 22. a 23. října vždy od 9:30 dopoledne. Lektorkou těchto kurzů, workshopů je Karolína Řepová. Trvají zhruba okolo 45 minut. Děti budou mít příležitost se hudebně vyřádit a samozřejmě to rozvíjí komunikaci, sebevyjádření, kreativitu, fantazie a společné zážitky samozřejmě také posilují pouto mezi rodiči a dítětem, případně mezi prarodiči a dítětem. No a možná, že i mezi prarodiči a rodiči, to se samozřejmě nevylučuje. Více informací o těchto workshopech pro zvídavé děti, Kulišáci v orchestru, najdete pochopitelně na webových stránkách pražských symfoniků s adresou www.fok.cz. A teď už je tu Ohňová symfonie Josefa Haydna, její prvá věta Presto.

0: Orchestr Royal Northern Symphonia s dirigentkou Rebekou Miller zahrál první větu z Ohňové symfonie Josefa Haydna, tedy jeho symfonie číslo 59 A dur. Při pohledu na hodiny zjišťuji, že za pár minut už skončí moderovaný blok, kterým vás dnes, tedy v neděli 11. října, provázel Stanislav Předota. Po něm od 18 hodin si budete moci poslechnout Spektrum hudby. Hostem Filipa Sichry bude Monika Knoblochová, čembalistka, a společně se budou bavit právě o jejím nástroji, o čembale. Od 19 hodin si pak budete moci poslechnout Švédský stůl s taneční hudbou Michaela Prétoria, tedy s hudbou přelomu 16. a 17. století. A potom od 20 hodin doporučuji operní recitál tenoristy Juana Diego Floréze, v němž zaspívá árie z oper Boaldia, Bizeta, Donizettiho, Delíba, Masneta a dalších operních autorů. A pro dnešek se s vámi rozloučím hudbou českého autora Karla Stamice. Poslechneme si prvou větu Allegro con spirito z jeho violončelového koncertu A dur číslo 2. Hrát nám budou Pražský komorní orchestr a violončelista Michal Kaňka. Přeji vám příjemný poslech nejen této skladby, ale i všech dalších pořadů, které jsme pro vás na stanici Klasik Praha připravili, a těším se samozřejmě opět brzy s vámi se všemi naslyšenou.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

0: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
1: Třikrát zelená, smažák!
2: Říkej!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Klasik Praha.
7: Klasik Praha.
6: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
8: Milí posluchači, vítám vás na začátku dalšího dílu pořadu Spektrum hudby, ve kterém se budeme věnovat čembalu. Pro někoho je možná archaickým hudebním nástrojem. K čembalu si ale našli cestu i moderní autoři klasické hudby, i když někteří hudebníci k němu mají velmi specifický vztah. Například anglický dirigent Thomas Beecham kdysi popsal specifický, suchý a cvakavý zvuk čembala jako dva kostlivce milující se na plechové střeše. Máš taky takový dojem ze zvuku čembala? Ptám se Moniky Knoblochové, čembalistky a také pedagožky, která nejen na Hamu vedla a vede řadu mladých zájemců o hru na historické klávesové nástroje a se kterou se známe už od konzervatoře. Ahoj.
9: Ahoj Filipe, děkuji za pozvání.
8: Souhlasíš tedy s Tomasem Beechamem, že zvuk čembala působí jako dva milující se kostlivci na plechové střeše, nebo co to pro tebe je ten zvuk? Jak ty ho vnímáš?
9: Tak vzhledem k tomu, že jsem v životě nezažila dva milující se kostlivce na plechové střeše, tak to nemohu ani potvrdit, ani vyvrátit, ale samozřejmě já čembalu miluju, takže bych se k tomuto příměru určitě nastavila kladně. Ale je pravda, že čembalo je specifický nástroj, mám určitou specifiku zvuku, takže třeba některým lidem nemusí být tak sympatické, ale naštěstí většinou se líbí a vzhledem k jeho dlouhé historii, tak i dějiny to potvrdili, bylo pro něj napsána řada překrásných skladeb, vlastně řada je příliš slabé slovo, protože je prostě nekonečné množství skladeb, že se nedají za jeden lidský život zahrát.
8: A ty jsi vstupovala na konzervatoř už s úmyslem hrát na čembalo, anebo jsi si vybrala klavír a pak si přešla k čembalu?
9: Já jsem šla studovat klasický klavír a tam ani v té době nebylo možné dělat přijímací zkoušky na čembalo. Čembalo se nevyučovalo jako hlavní obor a já jsem se opravdu tak do těch svých 14 let věnovala, když jsem dělala teda zkoušky na konzervatoř, tak jsem se věnovala výhradně klavíru, ale čembalo mě okouzlilo nějak v průběhu konzervatoře, protože si vzpomínám, že jsem s tím nápadem neustále koketovala, ovšem podobně jako s nápadem studovat také bicí.
8: Aha.
9: Od čehož tam jsem dokonce došla tak daleko, že jsem si koupila i paličky. Ale protože jsem byla v té době stydlivé děvče, tak mě od toho nápadu odradilo jenom to, že jsem nepřekonala stud, abych se šla toho profesora zeptat, jestli by to šlo, protože tam studovali samí kluci.
8: Aha.
9: Do dneška mě to mrzí, i když tedy bych chtěla studovat, nebo jsem chtěla vlastně v průběhu života se věnovat melodickým bicím nástrojům především, ale bohužel k tomu nedošlo, tak třeba v příštím životě. A čembalo, my jsme jako klavíristi měli povinné v 5. a 6. ročníku, to bylo povinné pro klavíristy, a tak než jsem se tedy k tomu během těch 4 ročníků odhodlala, tak jsem ho pak stejně měla povinné, ale mě to hrozně bavilo. A asi to souvisí i s tím, že jsem vlastně vždycky hodně ráda hrála Bacha, barokní hudbu, tedy v souvislosti s klavírem především Bacha a potom moderní hudbu.
8: Aha,
9: to znamená
8: aha.
9: 20. století. Mě v té době až tak moc neříkal ani Chopin, ani Schubert, což u klavíristy je trošičku problém.
8: Aha.
9: A obojí je v repertoáru čembala hojně zastoupeno, takže to určitě také přispělo k tomu, že jsem se rozhodla, že chci studovat dál čembalo.
8: Mm-hmm.
9: A i to, že kromě solového hraní moc ráda hraju komorní hudbu. A přece jenom klavíristi, ty, co se věnují jako vlastně klavíru třeba na Hamu nebo na jakékoliv jiné vysoké škole, tak jsou hodně nasměrovaný na tu solovou dráhu. Samozřejmě, že hrají také komorní skladby, to je jasné. Ale vlastně jsem chtěla jako někam uhnout do nějakých jiných vod.
8: Tak to je dobře, protože my si teď poslechneme, jak máš ráda Johanna Sebastiana Bacha a hru na čembalo. V ukázce z jednoho tvého CDčka uslyšíme Bachovu sonátu D-moll, což je vlastně transkript transkripce čtvrté věty Allegra houslové sonáty A.

0: Čembalo je zajímavý hudební nástroj. My se dnes bavíme o čembalu s mojí známou, vynikající hudebnicí, ale také pedagoškou Monikou Knoblochovou. O čembalu, o tomto zajímavém hudebním nástroji, který vypadá trochu jako klavír, ale uvnitř se skrývá trochu jiná mechanika. Jak vlastně čembalo funguje?
1: Čembalo funguje úplně jinak než klavír. V klavíru, který je známý téměř každému, je kladívková mechanika, to znamená při stisknutí klávesy uvedeme v pohyb kladívko, které méně razantně či více razantně bouchne do struny, když to zjednoduším. A u čembala je na konci klávesy takzvaný trsací sloupek, v jehož konci je zasazený jazyček a v něm je zasazené miniaturní plektrum. To znamená, můžu přiblížit posluchačům, je to takové malilinkaté trsátečko, aha, jako když si představíme trsátko na kytaru, tak tohle je taková, řekněme, setina. A ještě tak jako velmi fajnově si říznutá, aby se dobře ohýbala, aby vlastně ten zvuk byl plastický, nebo mohl být plastický, když se na to čembalo hraje správným úhozem. A tedy při stisku klávesy jde celý tento trsací sloupek nahoru, trsátko drnkne o strunu a opět opuštění klávesy, trsací sloupek padá, pomocí toho jazyčku se vykloní to plektrum malinko do strany, aby mohlo vklouznout pod strunu a dusítko, které je rovněž na tom trsacím sloupku a je to jenom malinkatý kousek filcu, ten zvuk zase utlumí.
0: Tak to je hodně zajímavý způsob, jak lze provozovat hudbu ověřený staletími. Ovšem, já jsem slyšel o tom, že čembalo má trochu nevýhodu, například oproti klavíru, že nedisponuje dynamikou. Je to tak?
1: Já nevím, jestli se to dá nazvat jako přímo nevýhoda. Čembalo, pokud to srovnáváme s klavírem, opravdu takovou dynamikou nedisponuje, ale pokud na to čembalo nehrajeme přímo klavírním úhozem, ale používáme správnou čembalovou techniku, tak to čembalo může znít velmi plasticky, takže vlastně v určitém měřítku tu dynamickou hru vlastně simuluje tím.
0: Aha.
1: Ale především bych chtěla říct, že repertoár, který byl psaný pro čembalo, z toho čembala vycházel a tudíž to primárně nestaví na dynamice toho nástroje, protože pro něj psali mistři, kteří většinou ten nástroj velmi dobře ovládali. Takže vycházeli z toho nástroje a psali pro něj tak vhodně, aby to na tom nástroji dobře takzvaně fungovalo, aby to prostě sedělo na ten nástroj. Nepsali pro klavír, psali pro čembalo.
0: To znamená, Johann Sebastian Bach nebo další barokní mistři, ovšem čembalo bylo ještě před nimi. Máme nějakou zmínku, nebo kdy se poprvé objevilo čembalo?
1: Tak o čembalu slyšíme už ve 14. století, ale naplno se rozvinulo, nebo vlastně doménou tohoto nástroje bylo 16. a 17. i 18. století, až do té doby, než čembalo definitivně vytlačil klavír, který vlastně tam máme období v druhé polovině 18. století, kde samozřejmě ještě čembala přetrvávají, ale čím dál víc už se píše pro rozvíjející se klavír, protože samozřejmě nemůžeme si představit, že klavír vypadal hned na začátku tak, jak ho známe dneska z koncertních sálů. Ten klavír měl vývoj tak, že v těch prvních fázích vlastně byste nepoznali podle velikosti a tvaru nějaký rozdíl oproti čembalu. Lišil se tou mechanikou, ale vlastně subtilností byl velmi podobný. Velmi podobný čembalu, ale vlastně v druhé polovině 18. století a na začátku 19. století ten vývoj byl přímo překotný. A to, co do třeba i rozsahu toho nástroje, tak i co do přidávání různých dokonce rejstříků, přestože to jistě mnohé překvapí. My známe, že má klavír dva pedály, ale tehdy měl těch pedálů třeba pět a přidávala se do něj i takzvaná turecká hudba, což znamenalo, což znamenalo vlastně taky jako bicí efekt, nebo třeba fagotový rejstřík, což byl takový bzučivý efekt. Zase zkrátka ta doba byla opravdu, ale to nejenom na začátku 19. století, ale v celé 18. a 17. století velmi hravá a i čembala měla mnoho podob, mnoho dispozic a mnoho různých zvláštností a nicméně u toho klavíru tedy ten vývoj byl, jak říkám, velmi překotný, neustále se ten nástroj vyvíjel. No a postupně, protože pro něj psalo čím dál více skladatelů, tak to čembalo potom nakonec na chvíli utichlo.
0: Ale já tě zarazím. Já vím, že sice na čas utichlo, ale ve 20. století zažilo velkou renesanci. A naštěstí takovou, že pro něj začali psát i takový skladatelé jako například Bohuslav Martinů. A my si teď od Bohuslava Martinů vyslechneme část z jeho koncertu pro čembalo a malý orchestr. Pochopitelně solo hraje Monika Knoblochová.

0: 20. století je překotné, jak jsem říkal před chvílí, čembalo na chvíli utichlo, ale ve 20. století se znovu objevilo. Kdo za to může, nebo kdo přispěl k té renesanci čembala ve světě a u nás?
1: Tak to souviselo i vůbec s tendencemi nebo se zájmem o nové provozování nebo znovu provozování staré hudby. Na jehož počátku stál například muzikolog a hudební nadšenec Arnold Dolmetsch, který se zajímal o staré nástroje, o staré klávesové nástroje i jiné a samozřejmě podněcoval nebo stál v čele tohoto hnutí. Ale co se čembala týče, tak zásadní osobností byla polská čembalistka Wanda Landowska, která hrála samozřejmě nejdříve na klavír a věnovala se také ale kompozici později v 20. století, ale vlastně už na začátku toho 20. století měla svůj první recital na čembalo. Ale ona sněla o tom, aby vlastně měla nějaký svůj nástroj na míru té interpretaci tak, jak se ho představovala. Přestože znala historické originály, nakonec spojila svoje síly s firmou, nebo tehdy můžeme říct továrnou Pleyel, což byla fabrika na klavíry a společnými silami vytvořili nástroj v podstatě jakoby nový, moderní, který vychází z mechaniky čembala, tak jak jsem ji popsala, ale zároveň rejstříky, které u čembala do té doby byly ovládané rukou při hraní, tedy registrace, tak to bylo u historických čembal, tak vlastně dala do pedálu. To znamená, že pedály se zapínají, vypínají rejstříky, tak jako známe rejstříky třeba u varhan, tak čembalo má také své rejstříky, jsou to různé hudební barvy vlastně. A to jí umožňovalo, řekněme, plynulejší nebo barevnější registraci. Ten nástroj sám o sobě nemá takovou subtilitu jako historická čembala vlastně. Tou stavbou připomíná spíše klavír. A tím se vlastně čembalo vydalo na cestu moderní a na určitou dobu ovlivnilo i hudební skladatele, kteří z něho vycházeli, než kolem, řekněme, poloviny 20. století se otevřel nový proud a to byla takzvaná historicky poučená interpretace, kde samozřejmě součástí této interpretace byl návrat k originálům čembal, tak jak byly v 17. 18. století, anebo čím dál častěji k jejich kopiím.
0: To znamená, že moderní autoři klasické hudby psali pro ten Pleyel a později, když se, dejme tomu, v polovině 20. století začala objevovat ta snaha hrát klasickou hudbu starých autorů tak, jak kdysi asi zněla, tak psali pak spíše pro to staré čembalo?
1: To se nedá tak říct. V podstatě myslím si, že v té první polovině 20. století znali nástroje typu Pleyel. Pleyel nebyl samozřejmě jediný výrobce. Pak ve Francii to byla firma Gavo, v Německu to byla firma Neupert, nebo třeba taky Sperhaken nebo Amer. Těch firm byla celá řada. A ty samozřejmě nepřestali s výrobou svých moderních čembal, jenom díky tomu, že začal být zájem o historická čembala nebo jejich kopie. Některé ty fabriky začaly vyrábět vedle moderních čembal i kopie historických nástrojů, ale jinak kopie historických nástrojů se vyráběly spíš v jednotlivých dílnách, ne v fabrikách. Byla to vlastně ruční výroba jednotlivých kusů. A ty u těch skladatelů, to záleží, v jakém prostředí byly a jaké nástroje vlastně měly možnost poznat. U nás ten zájem o historické nástroje, respektive kopie historických nástrojů, začal později, díky vlastně rozdělení nebo politické situaci, řekněme, tak u nás nebyl tak dobrý přístup vlastně k těmto informacím, přišlo to později, než třeba na západě, kde tento trend začal daleko dřív. Takže u nás vlastně ty nástroje dlouho převládaly moderní pedálové.
0: A na ně hrála i naše nestorka hry na čembalo Zuzana Růžičková.
1: Ano, na ně, to byl její oblíbený nástroj. Ona byla také velkou obdivovatelkou Wandy Landowské. A jak mi sama osobně řekla, kdyby nedošlo k nástupu Hitlera, který vlastně zničil její plány, tak by odešla, nebo už to bylo tak nadnesené, že by odešla studovat k Wandě Landowské do Paříže. Wanda Landowská, kromě toho, že tedy, jak už jsem říkala, stála za renesancí čembala, tak samozřejmě kromě řady fantastických jejich zajímavých nahrávek, jí můžeme vděčit také za to, že vychovala celou novou generaci čembalistů, kteří vychovali další čembalisty a dostali jsme se do toho stavu, když čembalo se stalo normálním nástrojem. Ale vlastně ona stála na tom počátku a měla opravdu kolem sebe celou školu mladých adeptů, toužících poznat čembalovou hru. A mnozí z nich byli také skladatelé zároveň. Aha. Nebo skladatelky dokonce. A Martinu vlastně se takhle poznal s její řečkou, Marcel de Lacour, která patřila do okruhu Landovské. A jak sám psal v jednom dopisu panu Šafránkovi, tak je, nebo dopisu domů, a dozvídáme se to u pana Šafránka, který dal dohromady jeho korespondenci, tak psal, že poznal v jedné mocnobl společnosti, mocnobl paní, a to byla právě Marcel de Lacour, která ho oslovila, jestli by jí napsal koncert pro čembalo.
0: I tebe mohou posluchači a vlastně návštěvníci koncertu poznat z trochu odlišné role, než jenom jako hráčky na historické klávesové nástroje, protože vím o tobě, že také vaříš už léta dobrou kávu, kafé krém, ovšem je to nevšední káva. V čem se liší od té, kterou si vychutnáváme z šálku?
1: Tak je pravda, že to je trošičku pro posluchače zavádějící, aby se nezačali teďko těšit na vonavý šálek plný dobré kávy. Jedná se ano o můj koncertní cyklus, celý název zní Hudební salon Café Krém, který běží aktuálně už 18. sezónu, tedy už je to dlouhá doba, co jsem ho založila, a na jeho počátku byla touha moc realizovat programy, které jsou někdy i trošku nevšední, ale které hlavně mně připadají zajímavé pro posluchače v tom, že spojují hudbu, která je historická a není třeba tak dobře známá, které spojují hudbu a mluvené slovo. Měli jsme tam i programy, které spojují hudbu a pohyb. A nebo programy, které prostě mají vždycky jasnou dramaturgickou linku a nejsou tak často ke slyšení v jiných koncertních cyklech. A protože jsem chtěla pro posluchače vytvořit prostředí, kde se budou cítit uvolněně, tak proto ten název Hudební salon. A mým snem a i cílem, a myslím, že jsem docela spokojená, máme opravdu velmi milé publikum, v něm se už docela velká část ustálila, kteří chodí pravidelně, tak bylo mít vlastně takové salonní prostředí, které si najde svého posluchače, který má rád tento typ koncertu. Posluchači si mohou vzít s klidem na koncert šálek kávy či sklenku vína. Po koncertě čeká malé občerstvení, a to především proto, aby vlastně ta milá atmosféra toho koncertu pokračovala, ještě doznívala, ještě třeba hodinku po koncertě, kdy mají také možnost se mě nebo mých kolegů zeptat na to, co je zajímá, ať už se jedná o nástroje nebo nějakou souvislost v tom programu, která je zrovna zaujala. A v tomto duchu se odehrávají naše koncerty, které jsou situované do kostela svatého Vavřince na Malé Straně. Vlastně je to těsně pod Petřínem, kousíček od Karmelické ulice, vlastně od kostela Malého Jezulátka. A letošní ročník je zaměřený na takovou velkou cestu po Evropě. A koncertů máme celkem 8. A vlastně projíždíme jednotlivé významné země, tedy na podzim zavítáme nejdříve do Anglie, potom do Čech, potom do Itálie a potom dokonce na Slovensko, které tak trošku propojíme se sousedním Rakouskem, to nejde úplně oddělit. Takže myslím, že tento koncept letošní, jak jsem tak zaznamenala výpovědi našich posluchačů, je velmi zajímavý a velmi je to baví. Takže pokud by posluchači Radia Klasik měli zájem na takový koncert přijít, což by mě samozřejmě velmi těšilo, tak informace najdou především velmi lehce na Facebooku při zadání názvu tohoto koncertního cyklu Hudební salon Café Krém, případně na Instagramu. A kdo by byl odpůrce, jako já, třeba sociálních sítí, tak úplně jednoduše si vyhledat web anebo zadat jenom do vyhledávače hudební salon cafekrem.cz.
0: Výborně. Já jenom připomenu posluchačům, že jsem na pár koncertech byl a že to není koncert jenom o hudbě, ale že se také něco zajímavého dozvědí, protože Monika mi prozradila, že kromě toho, že ráda hraje na historické klávesové nástroje, tak také ráda bádá a leccos zajímavého se na koncertu dozvíte. A dokonce máte možnost nejenom vidět, ale slyšet Moniku Knoblochovou, jak hraje nejenom na čembalo na některých koncertech, ale také na klavír nebo třeba na hammerklavír. A to bude poslední skladba, kterou si v dnešním pořadu poslechneme. Bude to ukázka z díla Václava Jana Tomáška, Ekloga G-dur číslo 5, hraná právě na hammerklavír. Moniko, moc děkuji za rozhovor a přeju nejen spoustu talentovaných nadšenců pro hru na čembalo, ale také posluchačů tvých koncertů a pochopitelně i autorů tvých skladeb, které budeš hrát.
1: Moc krát děkuju, budu se těšit na shledání, osobní shledání s vašimi posluchači při některém z koncertů a ať se všechno daří.
0: Děkujeme i tobě.

0: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
1: komorní hru Martiny Kinské
0: Štýrský Toajen Heisler.
1: Setkání tří výrazných uměleckých osobností jednoho osudového večera za druhé světové války.
0: Hra o pokusu dojít až na samou hranici snu.
1: Štýrský Toajen Heisler.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
0: Salonky.
1: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
0: Úklid.
1: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
0: Ha, kuchař.
1: Správně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
2: Posloucháte Klasik Praha. Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Milí posluchači, vítejte při poslechu pořadu Švédský stůl. Zdraví vás autor Stanislav Předota. Obsahem dnešního dílu je hudba německého skladatele Michaela Prétoria, který žil na přelomu 16. a 17. století. Jeho hudba se tudíž nachází také na stylovém přelomu mezi renesancí a barokem. Dnešní hudební nahrávky jsou ve skutečnosti jenom polovinou projektu nazvaného Prétorius tančí, v němž spojili síly tanečníci a členové souboru Capella della Torre s uměleckou vedoucí Katarinou Bäuml. Cílem jejich snažení byla rekonstrukce některých tanců, hledání správné hudební interpretace a stanovení co nejpřesnějšího tempa skladeb, které by vhodně odpovídalo tanečním krokům. Plodem jejich objevné práce byla jednak společná hudebně taneční představení a jednak CD s názvem Prétorius tančí, které vám chci představit. Ensemble Capella della Torre se řadí mezi přední světové soubory zabývající se hudbou 14. až 17. století. V roce 2005 jej v Berlíně založila hoboistka a hráčka na šalmaj Katarina Bäuml. Aktuální diskografie čítá více jak 30 alb, za něž soubor získal řadu mezinárodních hudebních cen. Kvalita interpretace je opřena o studium mnoha pramenů a původních textů. Kromě klasických koncertů se soubor věnuje i vzdělávacím a osvětovým projektům, díky nimž oslovuje i mladé publikum. Druhou polovinu názvu souboru Della Torre lze chápat dvěma způsoby. Odkazuje jednak na španělského skladatele z počátku 16. století Francisca Della Torre, který se věnoval tvorbě pro dechové ansámbly, a jednak má i doslovný význam. Della Torre v překladu znamená z věže. Je to odkaz na dobovou praxi dechových souborů, hrajících při různých slavnostních příležitostech z balkonů nebo z věží. Capella della Torre na této nahrávce vystupuje jako sedmičlenný soubor. Ve skladbách slyšíme šalmaj a altový šalmaj, zobcové flétny, barokní pozoun, basový dulcián, loutnu, varhany a rozmanité perkusivní nástroje. Nechme ale hned z kraje, aby se představila sama hudba z tohoto alba.

Soubor Capella della Torre zahrál 3 skladby z alba Praetorius tančí. Nejprve to byly 2 tance od samotného Michaela Praetoria a potom anonymní píseň, kterou jako host na tomto CD zaspívala sopranistka Margaret Hunter. Tanec, na který je CD zaměřeno, byl v renesanci i baroku nepostradatelnou součástí společenského života. Sloužil buď jako zábava vznešeného publika, nebo jako prostředek, jímž se jednotlivci mohli sami prezentovat. Obraz společensky obratného tanečníka, jehož stělesněním byl v 17. století francouzský král slunce Ludvík XIV., často ovlivňoval samotné možnosti společenského vzestupu i celkovou pověst daného jedince, a to zejména v kombinaci s uměním galantní konverzace a duchaplností. Díky společenským kontaktům se také různé taneční tradice navzájem ovlivňovaly. Když se třeba budoucí francouzský král Jindřich II. Oženil s Kateřinou Medičejskou, přivedla si mladá panovnice ze dvora svých rodičů do nového sídla také tanečního mistra. Tímto mísením tradic pak vznikaly stále nové kombinace kroků a tanců. Starší renesanční italské a francouzské taneční tradice jsou dobře doloženy v různých traktátech. Jedním z nich je spis Orchesografii, poprvé vydaný roku 1589 a představující nejdůležitější pramen pro rekonstrukci francouzského renesančního tance. Knížka je napsána v tehdy oblíbené formě dialogu. Hned v úvodu se postava studenta práv jménem Capriol svěřuje autorovi Toánotu Arbóovi. Nepodařilo se mi osvojit si náležité společenské způsoby. Ocitl jsem se ve společnosti, kde jsem zůstal beze slov a bez pevné půdy pod nohama jako neotesanec. V dialogu je dále osvětlováno, že vytříbené chování, které je nezbytným předpokladem pro přijetí ve společnosti, je bez tanečního umění nemožné. Jádro celého pojednání tvoří detailní popisy kroků a pozic, zaznamenané souběžně s příslušnými melodiemi v přehledném uspořádání, které umožňuje velmi přesnou rekonstrukci tanců. Díky tomu je Orchesografii považována za jakousi bibli francouzského renesančního tance. Tance, na které mohly tenkrát dámy a pánové tančit, nám nyní zahraje soubor Capella della Torre se sopranistkou Margaret Hunter. Nejprve to bude Branle a Bourée od Michaela Praetoria, potom píseň od Claude Lejeune a jako 4. skladba Praetoriův Balet Amazonek.

Na stanici Klasik Praha posloucháte pořad Švédský stůl a na této hudební tabuli je dnes prostřeno CD souboru Capella della Torre s názvem Praetorius tančí. Toto CD mapuje taneční skladby konce 16. a počátku 17. století. Michael Praetorius se narodil 15. února 1571 jako Michael Schultheis. Rodové jméno Schultheis znamená v překladu správní úředník, soudce, respektive dnešní starosta. V souladu s tehdejší módou si skladatel později své příjmení přeložil do latiny. Prétor znamená velitel, vůdce a ze Schultheise se překladem do latiny stal Praetorius. Mladý Michael vystudoval teologii a filozofii na univerzitě ve Frankfurtu nad Odrou. Jeho prvním zaměstnáním byl od roku 1592 nejprve varhanický a zakrátko i kapelnický post na dvoře Jindřicha Julia, vévody z Braunschweigu. Díky svému zaměstnavateli se Praetorius dostal také do Čech. Jindřich Julius byl totiž blízkým přítelem císaře Rudolfa II. Často za ním zajížděl do Prahy, snažil se urovnat spory mezi Rudolfem a jeho bratrem Matyášem a byl prý jedním z mála, kdo setrval u nemocného a svým způsobem opuštěného císaře až do smrti v roce 1612. Praetorius Jindřicha Julia na cestách do Čech doprovázel. Přirozeně se seznámil i s hudebníky pražské císařské kapely a díky tomu můžeme jeho díla nacházet i v českých archivech. Rok po Rudolfově smrti zemřel v Praze také Jindřich Julius, vévoda brunšvický, a Praetorius musel hledat nového zaměstnavatele. Našel jej na dvoře v Drážďanech, kde byl jmenován kapelníkem a kde po několika letech zemřel přesně v den svých 50. narozenin 15. února 1621. Kromě toho, že komponoval a zanechal po sobě velké dílo, byl Praetorius také vyhlášeným varhaníkem a hudebním teoretikem. Před námi je nyní třetí série tanců z alba Praetorius tančí. Nejprve si poslechneme španělskou pavanu Michaela Praetoria, po ní píseň Une jeune fillette, mladá dívka od Jeana Chardavoana a jako třetí tanec Passamezzo opět od Praetoria.

soubor Capella della Torre zahrál 3 skladby z alba Praetorius tančí. Zmínil jsem se již, že významným pramenem pro rekonstrukci historických renesančních tanců je spis Orchesografii z roku 1589. Patrně vlivem bouřlivých událostí první poloviny následujícího 17. století se stalo, že spolehlivých historických pramenů o tanci z této doby je naprosté minimum. Jedním z těch, kteří nám pomáhají překlenout tuto informační mezeru, je právě tvorba Michaela Praetoria. Vytvořil rozsáhlé pojednání o hudební teorii a nástrojích s názvem Syntagma Musicum, v němž jako hudební teoretik, publicista, skladatel a aranžér pokryl v několika vydaných dílech prakticky celý repertoár tehdejší duchovní hudby. Z plánované řady věnované světské hudbě však vyšel pouze první svazek s názvem Terpsichore, darinen allerlei französische Dänze und Lieder, Terpsichore, obsahující všemožné francouzské tance a písně. Najdeme zde více jak 300 tanečních skladeb, a to jak starého renesančního typu, tak i nové formy, jako třeba sarabanda či bourée. Kromě nich sbírka obsahuje cenné detailní hudební choreografie mnoha takzvaných baletů s leckdy nápaditými názvy. Komický balet, balet tří věků, balet o láhvi, balet darebácký, balet čarodějů či balet bakchanálií. Cílem projektu Praetorius tančí bylo co nejvěrněji rekonstruovat, jak tyto raně barokní tance vypadaly v praxi. Přímo zázračnou pomůckou k tomu se stala dvě pojednání, v nichž jsou totiž naštěstí přímo popsány některé konkrétní tance z Praetoriovy sbírky Terpsichore. Jsou to traktát francouzského tanečního mistra Françoise Deloz a anonymní rukopis Instruction pour danser le danse, návod jak tančit tance. Jak se podařilo realizovat toto propojení při představení s tanečníky, teď posoudit nemůžeme, ale můžeme se potěšit alespoň samotnou zvukovou složkou projektu. Soubor Capella della Torre nám zahraje 3 tance od Michaela Praetoria a mezi nimi jednu skladbu od Clemana Jeannequena. Píseň Il était une fillette, byla jednou jedna dívka, zaspívá Margaret Hunter.

0: Dnes jsme poslouchali výběr z CD Praetorius tančí, na kterém německý soubor Capella della Torre a sopranistka Margaret Hunter oživují taneční hudbu přelomu renesance a baroka. Autor pořadu Stanislav Předota se s vámi loučí a těší se na setkání u dalšího švédského stolu.
1: Švédský stůl. Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Když čtyři

0: Od srdce belabel.cz.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
3: Navádění letadel?
4: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
3: Technik ve věži?
4: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
3: Elektrikář?
4: Jo, přesně tak.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
5: Posloucháte Klasik Praha.
6: Koncert bez smokingu vám přináší
5: Klasik Praha.
7: Dnes večer máte, vážení a milí, možnost strávit ve společnosti jedné z nejzářivějších světových operních hvězd. Zpívat vám totiž bude tenorista Juan Diego Flores. Juan Diego Flores, rodák z peruánské Limy, zahájil hudební studia ve svém rodném městě a pokračoval na Curtisově institutu ve Filadelfii. Prvního velkého úspěchu se dočkal jako 23-letý na Rossiniho operním festivalu v Pesaru v roce 1996. Jeho vystoupení v úloze Coradina v Rossiniho opeře Matilde di Chabran způsobilo senzaci, jež pro Juana Diega znamenala počátek strmého vzestupu. Od té doby se stal vyhledávaným tenoristou všech předních operních domů, koncertních síní a hudebních festivalů, jako jsou Metropolitní opera, Lyrická opera v Chicagu, Los Angeles Opera, San Francisco Opera, Londýnská Covent Garden, Vídeňská státní opera, Pařížská národní opera a řada dalších. Ve svém repertoáru má více než 40 oper, mezi nimi jsou Bellinyho Montekové a Capuleti, Puritáni a Náměsíčná, Bizetovi Lovci perel, Donizettiho Don Pasquale, či Nápoj lásky Dcera pluku, nebo Lucrecia Borgia, Glukova Armida a Orfeo, Meyerbeerova Hvězda severu, Mozartovi opery Così fan tutte, Don Giovanni a Mitridáde, Pucciniho Gianni Schicchi, Rossiniho Wilhelm Tell, Lazebník sevilský, Turek v Itálii, Cesta do Remeše, Straka zlodějka, a nebo také Verdiho Falstaff a Rigoletto a v neposlední řadě třeba i Strausův Netopír a Lehárova Veselá vdova. Při premiéře Donizettiho Dcery pluku v milánské La Scale 20. února 2007 se pěvec zasloužil o narušení 74-leté tradice této scény, kde se zásadně nepřidává. A po nekonečných ovacích zopakoval árii Tonia a Mezami s jejími 9 vysokými C. Totéž se pak stalo také v roce 2008 v Metropolitní opeře a v roce 2012 v Pařížské národní opeře, kde od otevření scény Basty v roce 1989 zazněl přídavek vůbec poprvé. Juan Diego Flores získal řadu ocenění, z nichž jmenujme třeba Abbiatyho cenu udělovanou italskými hudebními kritiky, Rossini, d'Oro v Pesaru, cenu Aureliana Pertileho a Francesca Tamáňa, ocenění L'Opera, Belliniho cenu Placido Domingo Award či rakouský titul komorního pěvce. Peruánský prezident Alan Garcia mu v roce 2007 udělil nejvyšší státní vyznamenání Velký kříž řádu Peru. O rok dříve pěvec obdržel rakouské státní občanství, ale nadále má i občanství peruánské. Se svou vlastí udržuje těsné kontakty a mimo jiné tady založil nadaci na rozvoj hudebního talentu malých dětí a na podporu mládežnických orchestrů a pěveckých sborů. Inspirací se stal významný venezuelský projekt El Sistema. Dnešní recital tohoto skvělého pěvce bude obsahovat 12 hudebních čísel. Bude tady árie z opery Bílá paní Françoise Adriana Waldie, zmiňovaná hudba Georges Bizeta, árie z opery Kráska z Pertu, duet z opery Favoritka Gaetana Donizettiho, kde s Juanem Diego Floresem zpívat bude také Sergej Artamonov, zazní árie z opery Trojané Hectora Berlioze, scéna z opery Postillon z Longimo Adolfa Adama, árie z opery Lakmé Leo de Liba, z opery Werther Žila Masnetta, z Mignon Ambroise Tomase, vrátíme se k Bílé paní Françoise Adriana Waldie, no a v závěru zazní ještě árie z operety Krásná Helena Jacques Offenbacha a árie z opery Romeo a Julie Charlese Gounoda. Pěvce bude doprovázet Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, zúčastní se také sbor Coro del Teatro Comunale di Bologna a celé provedení bude řídit dirigent Roberto Abbado. Tak přeji krásný zážitek a příjemný večer s Juanem Diego Floresem.
5: Koncert bez smokingu
6: na Klasik Praha.

0: Tohle je Klasik Praha. Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
1: Krásný dobrý den, naši milí posluchači Rádia Klasik Praha. Z éteru vám právě zní hlas Mirky Časarové a tak tu máme další díl pořadu Na osobní notu. S mým dnešním hostem mě pojí dlouholeté přátelství a je pro mě zárukou toho, že se vždycky zasměju. Protože jeho pohotovost, vtípky a smysl pro humor jsou naprosto nepřekonatelné. A má pro mě ještě jednu podstatnou výhodu. Ačkoliv je tenor, tak měří téměř 2 metry a to se prostě počítá. Solista divadla FX Šal Dušan Růžička. Dušane, vítej.
2: Ahoj Mirko, moc děkuji za pozvání a za hezký úvod, jak jsi mě přivítala. Je to pravda, že s tebou se člověk vždycky pobaví a jsi úžasná kolegyně, jak na jevišti, vždycky pohotová, připravená a je to s tebou vždycky příjemně strávený čas.
1: Tak děkuji, to je hezký. Dušane, říká se, že tenor je diagnóza, jak to vnímáš ty?
2: No, je pravda, že se to snažím hájit, že to tak není, ale občas se to přihodí a se to projeví, ale...
1: A jak se to projeví?
2: Jak se to projeví? Ne, já myslím, že to je taková chiméra, která je fajn si s ní udělat srandu, že jo? Když se tenorovi něco nepovede nebo něco udělá, tak se to aspoň takhle jako řekne. No.
1: To je pravda. Tenoři a violisté, myslím, si vytáhli tohohle černýho Petra, že je na ně jasně nejvíc vtipu. A ty jsi na tenora ale dost vysoký. Byl jsi vždycky vedený jako tenor, nebo tam třeba někdy bylo nějaké, já nevím, baritonové období?
2: Vlastně jo, vždycky podle těch jednotlivých kantorů, které jsem za život jako poznal, s kterým jsem spolupracoval, tak podle nějakých přechodových tónů a toho rozsahu jsem byl vedený jako tenor. No.
1: Mm-hmm. A v čem vidíš největší výhodu toho, že jsi tenor?
2: Výhodu?
1: No, já myslím, že tenoři mají jenom samé výhody. Já vždycky říkám, že v příštím životě se chci narodit jako tenor.
2: Dobře, tak budeme si to přát, až bude poslední loučení.
1: Doufám, že za dlouho.
2: Jo, to bude za dlouho. No, výhodu, no, tak já myslím, že to je docela jako náročný obor, takže potom zvládat různý ty role, takže si myslím výhodu, že jsou jako na výsluní asi kvůli té poloze, nějaký ty prestiži, ale myslím, že každý z těch oborů má svoje úskalí, svoje vrchely, svoje technické věci a to, co musí předvíst. Takže je to asi něco jako o těch vtipkách, o těch tenorech, takže bych to znepřeceňoval. Jako je to určitě hezký, samozřejmě, když je pěkný hlas, barevný hlas, dobře posazený a zaspívá ty kultovní známý ty árie, tak samozřejmě proto to má asi, ten obor má, že jo, určitý, ty skladatelé pro ně psali, že jo, nějaký, takže tím se dostal samozřejmě i tím repertoárem nějak jako možná na to výsluní. Jo, ale o to je to pak jako větší dřina a větší závazek pro ty interprety, si myslím, tak aby dostali určitých těch nároků na ty třeba konkrétně ty známé árie.
1: To je pravda, no. Protože tenorový repertoár je opravdu takový prestižní a známý.
2: Jasně.
1: A je fakt, že když člověk má za sebou tu plejádu skvělých hlasů, které zpívaly ty jednotlivé árie a pak vlastně s tím vědomím, že musí také obstat, není to jenom tak jednoduché.
2: Není, no. Takže je to víc pak zavazující samozřejmě. Ale může tam člověk jako přinést něco sám ze sebe, určitě vždycky lepší, než napodobovat, tak vycházet ze své přirozené barvy a volnosti a nastavit tu interpretaci po svém.
1: Je to pravda. Ty jsi dnes přinesl do našeho dílu celou řadu výjimečných hlasů a pojďme začít rovnou hned také jedním tenorem a je to Aldo Baldin. Řeknu, že pro mě to je trošku neznámý interpret, ale poslechla jsem si nahrávku, kterou si vybral a za prvý také z něj čiší radost ze života, bych řekla. A je to teda výjimečný hlas.
2: Ano, určitě mě pracoval právě s Petr Schreierem, že jo, na tyhle ty kantáty, co jsem měl taky možnost ještě před 25 lety poznat jeho práci s Pražským filharmonickým sborem, proto jsem se vlastně k němu takhle jakoby vrátil, protože tahle ta škola německá, že jo, těch zpěváků mě zaujala, ta spolupráce a on hodně právě spolupracoval v té lehkosti s tím Petrem Schreierem, tak proto jsem ho vybral, aby jsme měli nějaké ukázky. Nějaký...
1: Odlehčený začátek.
2: Jasně.
1: Máme tu tedy árii Johanna Sebastiana Bacha, Pan is Meister. Budeme poslouchat orchestr Hanoverského rozhlasu, který řídí Peter Schreier a zpívá tenorista Aldo Baldin.

0: Na Radio Klasik Praha jsme poslouchali árii Johanna Sebastiana Bacha, Pan is Meister. Zpíval nám tenorista Aldo Baldin, orchestr Hanoverského rozhlasu řídil Petr Schreier a se mnou ve studiu sedí také jeden tenorista a tím je Dušan Růžička. Dušane, ty jsi zmiňoval filharmonický sbor, pojďme ještě ale o trošku dříve. Kdy se v tobě probudil tenor? Kdy jsi uvědomil, že hudba je to, co chceš v životě mít?
1: No tak to bylo ještě před tenorem. Takže byl tam základ jiný. Nebylo to potom narození, jak se říká v těch vtipech, že jo? Una furtiva. Tak bylo to už vlastně ve druhé třídě na základní škole, kdy mě pan učitel vzal vlastně do sboru, který byl ve škole, na základní škole Botičská na Praze 2. A pak jsem se vlastně velice rychle dostal, nebo to bylo vlastně ještě během toho roku, se mě naši dovlekli doslova na předzpívání panu Chválovi do Kinova dětského sboru, kam jsem vůbec nechtěl, protože v té škole se mi to líbilo. No, si to do dneška pamatuju. A od té doby jsem tam vlastně byl až do 19 let v kinovědeckém sboru a tam vznikla velká láska vlastně k hudbě a hlavně k opeře, že jo, protože jsme jezdili na festival, kam teď v současnosti jezdí roky taky znova zmiňující Pražský filharmonický sbor, bylo to na Bregenzer Festspiel, no a tam jsme vlastně se mohl poznat tu Carmen s tehdejšími hvězdami, jako byla třeba Mariana Lipovšek s vynikajícím baletem ze Španělska, byly to vlastně vynikající umělci z celé Evropy a tam asi ta opera jakoby vlastně zvítězila, dostala se pod kůži, že jo, když mi bylo nějaký těch 11 let a určitě tam se to jakoby nasměrovalo na tu hudbu a už bylo k tomu studium soukromí klavíru i pak v Lidové škole umění a pak na snadě bylo teda přejít po gymnáziu na tu konzervatoř.
0: To jsi studoval v Praze?
1: Studoval v Praze, no.
0: A teď si nevybavím, u koho jsi vlastně byl?
1: Luďka Lébla. Začal jsem teda u Tondy Švorce jeden rok. On si tenkrát vlastně začal učit, zase tři tenoristy, ale pak jsme se nějak jako domluvili po roce a přišel jsem k Luďkovi Léblovi, což bylo úplně super seriózní debata, která myslím, že by měla mezi kantory a žáky fungovat, že říkal, že rodně si jako neví úplně rady třeba s tím tenorem, tak jsme se takhle v pohodě jako domluvili, že nebyli žádný, takže jsem pak studoval u Luďka Lébla. No.
0: Jak vzpomínáš na konzervatoř?
1: Jo, bylo to vlastně zajímavý období, co se týká třeba vnímání nějaký techniky, bylo to docela jako náročný, myslím, že jakoby je to, to sama víš, že jo, ta práce přece na ten nástroj a na ten, ta pěvecká práce je trošičku jakoby jiná, že je to prostě hodně o té hlavě, o toho uvědomění jednotlivých rezonančních ploch správně s dechem, takže to si myslím, že jsem teda na té konzervatoři samozřejmě nějakým způsobem vnímal, ale čím jsem byl jakoby starší, tak jsem to začal vnímat jakoby jinak a asi jako, nechci říct lépe, ale že to člověk jako tomu líp rozumí, no. Možná, že to je tou diagnózou toho tenora. Ale rozhodně jsem rád, že jsem konzervatoř jako absolvoval, byl to, člověk se dostal a v té době už jsem vlastně členem Pražského komunitního sboru, zpíval s tím Pražským filharmonickým sborem, takže objezdil jsem celý svět, bylo to určitě zajímavý, hezký období.
0: Ale pak tam byla i nějaká pauza, mám pocit, že jsem četla, že jsi měl i v uvozovkách nějakou normální práci.
1: Jo, jo, to bylo určitě jako dobrý. To bylo dobrý, bylo po takém úrazu, kdy jsem trošku se jako aštval, že to bylo takový...
0: Úrazu hlasovém
1: Hlasovém jsem zatím neměl, ale fyzickém. No a tak mě to nějak jako by asi vyčerpala ta práce 10 let v tom sboru. Jako, něco mi to přineslo, ale že se chtěl člověk někam posunout. Tak jsem jako teda byl jako jeden z řezů, takže jsem si se dostal konkurs na specialistu na prodej společnosti Mabelix a bylo to vlastně zajímavé, že se vlastně otvíraly tady nové ty obchody, když byla expanze od roku 2008. Bylo to super, bylo tam školení ve Vídni, což jsem zase spojil s návštěvou vídeňské státní opery v celém za tohle, takže to byly jako zajímavé věci. Ale pak se nějak jako rozhodlo, že celý ten tým nás propustili, že to bude dělat teda Rakušáci, ale to už mi pomohlo na to, že jsem se teda dostal do OBY a tam jsem dělal vlastně to podobný specialistu na ten remodelingy a na otvírání těch nových marketů. Takže nějakých těch 7 OBY, co tady bylo v té, vlastně to mě strašně jako bavilo, zaučovat ty zaměstnance, všechno, aby bylo naskladněné, načančat ten obchod, aby byl hezky otevřený. Pak jsem se teda dostal, že to nějak jako skončilo, tak nás dali jako na ty prodejny a tam už jsem teda cítil, že to už teda pro mě není.
0: Zpíval jsi někdy zákazníkům?
1: Ne, ještě jsem dostal tenkrát na takový ty šedivý, který nebyly prosklený ty obchody. A... Takže tam jsem to pak jako ukončil, takže to bylo takový jako zajímavý období přes ty 2 roky. No a tam jsem teda si potom jako našel na doporučení protože vlastně máma pochází z Bratislavy, že tam byla teta, tak jsem začal chodit paní Zlatice Livorový, to byl vlastně můj druhý kantor, takže a u ní jsem vlastně se tak relativně rychle dostal na hostování do divadla FX Šaldy a v roce 2012 potom na angažmá do Slezského divadla Opava. Takže tam mě vlastně jako přivedla na tu solovou dráhu. A od té doby vlastně se tomu solovému zpěvu věnuju s tím, že jsem pak přešel 2015 do divadla FX Šaldy, jako do stadionu.
0: Kde jsi teď už doma? Hmm. Pojďme si poslechnout nějaký další tenorový hlas. A musím říct, že tohle je teda fakt ale perla. A není to jenom proto, že je to v názvu té opery, ale Alfredo Kraus a v árii z opery Lovci perel Georges Bizeta.

0: Poslouchali jsme árii z Jacques Roy Entendre, což je árie z méně známé opery Georges Bizeta, protože Georges Bizet není jenom Carmen, ale jsou to také Lovci perel, a zpíval naprosto fantastické Alfredo Kraus. A se mnou dnes ve studiu sedí tenorista Dušan Růžička. Dušane, já nechápu, že ten Alfredo Kraus není tak známý jako Domingo Pavarotti, když to jsou naprosto srovnatelné, nádherné hlasy.
1: Já právě oceňuji strašně, proč jsem to i vybral, že mohli bychom si tady dát, že jo, highlights tenorovej.
0: Ano.
1: Ale proto jsem vlastně jako vybral, protože si myslím, že když jako lidi dělají dobře tu práci, dneska je to třeba už ještě víc než za jeho doby, o nějakém marketingu, jak se třeba někdo prosadí nebo tohleto, ale vážím si o to víc lidí, kteří prostě dělají to své řemeslo a myslím si, že a dělají ho dobře, takže si myslím, že by měli mít nějaké uznání, nebo měl by se o nich trošku vědět. No.
0: Mít tenorové hlasivky není úplně jednoduché do praktického života. Jak ty pečuješ o svůj hlas? Věnuješ se mu nebo mu věříš, že to zvládne vždycky?
1: Asi jako mu věřím, nikdy jsem nebyl nějaký hypochondr a takhle, jo, jako, že bych, mám rád i saunování, mám rád i fakt jako, hodně se otužuju, jo, mám rád i jako, i třeba led, klidně se ledovou tříž, prostě jako vůbec nikdy to
0: neřešíš neuděl... v letě, jo, prostě.
1: Ne, vůbec tyhle ty věci, jako ne to. Samozřejmě jako poznám, když už jde do tujího, občas na něco trpím nějaký. Když se má něco jakoby zhoršit, tak to jo, ale v podstatě tohleto naštěstí teda mě míjí, že bych se tím nějakým způsobem jakoby trápil. No. Ale jako poznám, když už by se mělo něco jako začít, tak to nějakým způsobem řeším, ale nedělám se s tím teda a nějaký speciální péči, no, tak samozřejmě se neužvávat, že jo, tohle
0: to je jasný.
1: Ano,
0: to je základ, ale, ano.
1: Základ, ale není to jakoby hlavní ta myšlenka toho, abych pořád o sebe pečoval.
0: My jsme na začátku nové sezóny. Tebe ve tvém domovském divadle čeká teď konkrétně Jacques Offenbach a jeho Orfeus v Podsvětí. Je to vlastně opereta. Co ty a opereta?
1: Jo, tak operetu mám samozřejmě velice rád. Mě provází od začátku, že konkurzní rolí v Opavě byl Netopír, rovnou Eisenstein. Takže myslím si, že to je velice oblíbené stále by pro to publikum, které na to máme. Sami jsme spolu nějaké operety už zažili, že jo. Poslední byla Čardášová princezna, kterou jsme si vlastně užívali. A tohle je nová výzva. Orfea jsem ještě teda nespíval přímo titulní roli. A začali jsme vlastně před 2 týdny ansámblovat a týden aranžujeme a myslím si, že to bude zajímavé v tom, že se snažila paní režisérka Linda Hejlová-Kepertová hodně proškrzat a změnit ten text v dnešní době k tomu, k té aktualizaci té režie, aby to bylo, takže tím to myslím, že to bude to mít i jakoby spát, že to nebude tak jakoby náročný, což si myslím, že je i cesta pro to si získat a zachovat i diváka u té operety, aby nebyly tak košaty vjednatý ty dialogy, které plnili třeba v té době, samozřejmě to politické zadání, že on si v té době dělal srandu z těch politických elit, ale teď si myslím, že na ten příběh, který máme narubovaný, že by to mohlo fungovat. No, tak.
0: Takže to bude Orfeus a Euridika 21. století?
1: Ano, trošku takový, zatím ty začátky vypadají na to, jak žijeme sociálními sítěmi, které jsem zrovna teď na asi 3 měsíce tak nějak jako jemně vypnul, tak mě vrátila paní režisérka do reality, protože tam musíme s nima fungovat. A ten kontrast toho, co se vlastně jakoby ukazuje, jak se snaží někteří lidé, nebo jak že jo, samozřejmě všichni se tam snažíme vypadat nějakým způsobem dobře, nebo to, co děláme, že jo, tak aby jsme se prezentovali. Většina lidí to má o prezentaci, někdo tam samozřejmě třeba dává celý svůj život, včetně jídla a všech věcí, ale ona tam dává třeba ten kontrast s tím, co máme od toho života domácího bordelu, jak se chováme, jak se vzájemně k sobě chováme, tam to samozřejmě o tom, že chceme jít od sebe, ale na ten venek to veřejné mínění nás neustále točí a to je tam vlastně taky takový jako bulvární to veřejné mínění. Máme ho výjimečně, ho většinou zpívá vlastně sopranistky, i starší, tak nám to zpívá pan činoherec a hlavně hraje Martin Stránský, takže no, tak tomhle to bude taky oživení, no. To bude určitě oživení a ten právě vyhledává jenom ty bulvární podtexty, tak aby to bylo prodejný, aby jsme měli co nejvíc lajků, to je vlastně, co nás tam jakoby zajímá. Takže to je jakoby ten první směr, který tam jakoby jde. Takže myslím, že úplně politickýmu se asi nevyhneme, ale nebude úplně ten určující.
0: A kdy je premiéra?
1: Premiéry máme tentokrát v sobotu a v neděli 17. a 18. října. Vás srdečně zvu.
0: Takže všichni do Liberce na Offenbacha. Pojďme teď k dalšímu hudebnímu žánru a tím je píseň. Máš za sebou nějakou písňovou zkušenost? Zpíváš rád písně?
1: V podstatě nebylo úplně tolik těch příležitostí, že jo, jako nějaký cykl jsem si udělal, ale docela, kdyby dozrál ten čas, tak by jsem si i rád udělal, ale vlastně jako nebylo to jako stěžení, že jo. Mimo ten operní repertoár, trošku muzikálovej a pak se týká té duchovní, ty chrámové hudby, ale samostatné písně se tam protknou maximálně nějakými biblickými písněmi Antonína Dvořáka, nebo jsem dělal večerní písně. Ale tenhle ten repertoár ještě možná čeká, že by si by přišel nějaký jiný.
0: Nás teď každopádně jedna píseň čeká, je tu sopranistka Elza Sack a její Wesendonck Lieder od Richarda Wagnera.

0: Na Rádiu Klasik Praha nám teď právě dozněla jedna píseň z cyklu Wesendonklieder od Richarda Wagnera. Zpívala brazilská sopranistka Elza Sack. Já si dnes v pořadu na osobní notu povídám s tenoristou Dušanem Růžičkou. Dušane, my jsme hovořili v podstatě tedy o moderní režii operety Jacques Offenbacha Orfeus v podsvětí. Tuto inscenaci právě teď připravujete v divadle FX Šaldy. Jak co ty osobně? Máš raději klasické režie nebo moderní?
1: V podstatě oboje. Já se to žil tak od mala, od těch už 90. let, kdy jsem se mohl dostat k nějakým tímhletím režiím, jak přes kínu v dětský sbor. A samozřejmě v Praze jsme taky, že jo, vystupovali, třeba v Řeckých paších, které mě potkali v Národním divadle v Brně. Tak hodně jsem nasál těch klasických reží, takže mám jakoby k tomu ty historizující kulisy a tohleto, tak to mě vždycky jako hodně oslovovalo. Když to bylo třeba předimenzovaný, jo, nějakým způsobem, ale tu moderní režie mi rozhodně jakoby není vzdálená, pokud má pro mě nějaký jakoby ten smysl a zůstává tam nějaký ten charakter, který je pro mě i dost jako propojený s tou hudbou. Jo. To mám jakoby rád, protože ty hudby je hodně, ty skladatel hodně tam jakoby napsat ten charakter. Já vím, že se, je to těžký pořád pro režiséry a nějakým způsobem vymýšlet a být inovativní, to je stejný jako přesně nějakým způsobem děláme interpretaci nějaké árie, tak oni se snaží být jako nějakým způsobem nový, ale pokud to funguje, tak určitě to má obrovský jako smysl a přesně je to navlečený na nějakou tu dobu, ale při tom udržení těch stylových věcí a pokud je samozřejmě to přenesení toho děje, tak to určitě má smysl i pro dnešního diváka, aby to pro něj bylo zajímavé. No. Ale samozřejmě ta míra, to takže určitě mi vyhovuje obojí. No.
0: Po Offenbachovi bude následovat naprostá klasika a jedna z nejslavnějších oper, a to je opera Carmen. A tebe čeká postava Dona Joseho a to je oříšek, viď? Docela.
1: Určitě už jsem se s ní teda mohl trošičku seznámit. Aha. Na dvou provedeních a je pořád na čem pracovat, takže se na to samozřejmě těším. A
0: to si myslím právě, že je skvělé, že takhle těžkou roli člověk může vlastně jí si vést celým životem.
1: Určitě.
0: A je super vidět, jak se na ní zlepšuje, jak vlastně se vyvíjí ten hlas.
1: Určitě, to je jako velký super, no, když se udržujou nebo třeba prince, že jo, když člověk zpívá nebo takhle a po těch letech, jak ten hlas hraje, nebo naopak, že jo, když to potřebuje se to udržovat, anebo se to jako zlepší, že jo. Někdy člověk samozřejmě dojde k té situaci, že dostane nějakou roli, že, která není úplně jeho, potřeba se na ní, do ní nějak vejít, že jo, pro někoho je. A i to je to umění práce s tím hlasem, anebo pak je to umění říct, že ji třeba fakt jako zpívat nebudeš. Jo.
0: Ano.
1: I to je jakoby dobrý, aby vlastně, si myslím, jako někdy lidi berou, samozřejmě jsou rádi za každou ano. tu roli, jo, ale tak, aby to ten hlas vydržel, aby mohli zpívat i dál. No.
0: Je to tak.
1: Jo, takže se na tuhle tu příležitost rozhodně těším a pracuji na ní.
0: A ty na ní pracuješ se svým učitelem zpěvu, kterým je Michelangelo Cavalcanti, to nás také spojuje.
1: Jasně.
0: A ty si přinesl jeho hlas i k nám dnes do vysílání. Je tu árie Scarpi z opery Tosca Giacomo Pucciniho a zpívá baritonista Michelangelo Cavalcanti.

0: Tak to byla árie Zlotřilého Scarpii z opery Tosca Giacoma Pucciniho. Zpíval Michelangelo Cavalcanti a já si povídám se solistou divadla FX Šaldy s tenorem Dušanem Růžičkou. Dušane, ty také učíš? Učíš na základní umělecké škole v...
1: Roztokách.
0: V Roztokách, ano, nevím, proč mě tam skákali Říčany, je to na druhé straně. Co mají dnes děti v repertoáru, co chtějí zpívat? Opera to asi úplně není, viď?
1: Občas se to ale objeví, jo, ta opera je zajímavý, když někdo trošičku jako, jsem se poznal u jednoho kluka a u jedné holky, když jako zjistí, že mají trošku nějaký potenciál, tak už by chtěli zpívat hned ty velký, no, už se mi to tam jako přehodilo, tak třeba nějakého Mozarta jsme zkusili, ale... No tak minulý rok jsem musel trošičku přejít, protože učím teda 5 let, přejít i se připravit trošičku na popový repertoár, který jsme tam vlastně vůbec nerozvíjeli, ale myslím si, že ty děcka, musel jsem se na to jako dost připravit, ale vlastně pokud jako člověk jim udrží tu znělost, to posazení a dbám na tu výslovnost, tak je rozhodně pak zjistit, že to jako není lehčí, než když s nima chci začít dělat hlasový cvičení a lidový písně, že tak začínáme od těch jednoduchých, protože mám děcka jak od první třídy až do klidně do těch 17-18 let, takže je to taky ve velkém tom rozsahu, ale samozřejmě vycházíme z toho, co mají jako rádi, co by sedlo tomu hlasu, co je může přesně rozvinout, jo, že třeba si vezmeme nějakou skladbu, dobře, můžeme ji vzít, ale rozhodně nebudeme dávat hned na koncerty, ale může se na ní třeba rozvíjet, jo, že zkoušíme tyhle ty věci a jsou to klasické věci, já se rád si je i doprovázím, protože vím, že pak je třeba takový ten stres u těch dětí, je to trošičku horší, když pak přejdou jakoby těsně před koncertem k jinému tomu klavíristovi. Takže pro mě to teda jsou občas časový nároky na to, že musím taky si najít čas trošičku cvičit, ale nejsem nějaký extra, ale snažím se udržovat nějakou tu, ale pak jsme aspoň sehranější a můžeme kooperovat. Takže novinkou jsou ty třeba popovější věci, které s nima člověk musí jakoby udělat, ale snažíme se i ve škole s novým panem profesorem jedním udělat i třeba takovou jako dechovou sekci, že by mohli mít trošičku něco si jako zaspívat, jo? Takže si myslím, že jako je důležitý víc stříc, ale samozřejmě základním posláním je získat si fanouška k nám i do divadel, aby nám nějaká tak jenom se udělala, ale někteří samozřejmě z nich i ty hodně talentovaní pak třeba přejdou, že, na ty umělecké školy, ale rozhodně vidím tam jakoby ten smysl toho naplnění toho volného času, než jenom online, že jo, s těma mobilama a většina jich teďkom to musíme pochválit, že chodí i sportujou, jo, takže pak už to fakt jako mají, fakt jako vidím to jako by pak v porovnání s jinými, který fakt jako se třeba tolik jako nerozvíjejí, že to má určitě velký smysl na nějaký tu vnitřní práci a na to a samotný mě teda pak ta práce samozřejmě jako baví.
0: Ty že to se chtěla zeptat, jestli tě to baví.
1: Jo, tak se ta analytická práce s tím hlasem i s tím dětským je určitě zajímavá, samozřejmě, když tam přijdou nějaké ty mutace, že tohle to, že to potřeba to hlídat, ale prostě tak, aby je to samozřejmě bavilo, aby to bylo nějaký nadšení, aby si zaspívali, že musíme projít s tím, aby...
0: Přináší to něco i tobě? Třeba ti to zodpoví nějakou tvoji otázku, určitě, nějaký určitě, pěvecký problém?
1: Určitě se dá na nich zkoušet jako různý, že jo, teďkom jako spolupracuju nově, tak určitě zkouším třeba na nich jako ty nový technické věci a určitě to nějakým způsobem funguje. Takže ty věci, které jako nasávám, tak se snažím předávat i těm dětem, určitě technicky, tak aby to jakoby zvládali. A ještě se snažím vlastně na ty sola rekrutovat ty děcka, protože tam vedu i sbor, tu mám nějaký 4 hodiny sborový. A tam jim taky vlastně nedám pokoj, protože vlastně když jako, aby tam si nespívali tak, jak chtějí, tak se jim snažím věnovat taky solově, ale to mi pak přinese to, že některé děcka mají pak i zájem o ten solový zpěv. No.
0: Ty se docela najezdíš teda mezi Prahou, Libercem, Roztokama.
1: Roztoky mám naštěstí blízko, mám do 4 hodinky.
0: To já si pamatuju, že taky bylo, že jsi měl dopolední zkoušku v Liberci, pak si učit do Roztok a jel si na večerní
1: zkoušku
0: do Liberce.
1: Ano, už se to snažím teda do kapul teda nedělat tyhle věci. No.
0: Protože pak na té dálnici to je, jezdíš rád autem?
1: Jezdím rád, no, ale potřeba mít tady jako takový auto bezpečný.
0: A co v něm rád posloucháš? Nebo ticho?
1: Ne, tak poslední dobu tam poslouchám rád takový jako různý filozofický věci a tak mám rád řeckou filozofii, stoicismus a tak. Takže vlastně hodně rád poslouchám mluvený slovo na tu koncentraci na toho člověka. A pak samozřejmě, když je nutnost, tak si opakujeme role, že jo?
0: Ano.
1: Je to zkušebná, rozespívám se tam, takže bez navigace a bez různých všech systémů, co to auto dělá, aby samo zabrzdilo, by to asi nešlo občas.
0: Když vezmeš vysoký tón, tak dupneš na brzdu.
1: Jasně. Ne. No. Takže jakoby je to všechno učení v opakování, že jo. Ale A nebo si i rád vlastně poslouchám ty věci, třeba co chtějí děcka dělat, nějaký i ten pop, že jo, nebo prostě různý ty interpretace těch zpěváků a takhle, a nebo říkám to mluvený slovo, a nebo rádio taky.
0: My náš dnešní pořad uzavřeme Šeherzádou Maurice Ravela a je tu další úžasný hlas, a to je sopranistka Eli Ameling. Proč zrovna tento výběr? Proč Šeherzáda?
1: No, protože měl jsem velký vztah, jako když jsem ještě hrál na ten klavír, že jsme hodně hráli toho Ravela. A myslím, že to je dost jako opomíjený, nebo se to prostě tolik nehraje, no. Tak jsem vybral tu jeho, prostě mám rád ty harmonické postupy a tohleto a tady krásně

0: na osobní notu. Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.